0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Radio.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
5: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
6: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti.
9: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
10: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.

0: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna bude dnes znovu rozhodovat o několika zákonech, které jí vrátil Senát. Jde například o změny v zaměstnávání státních úředníků nebo pravomocích prezidenta. Poslanci se vrátí také ke sporné novele stavebního zákona, která má zrychlit povolování staveb. Vládní koalice má dostatek hlasů na to, aby senátní veta přehlasovala. V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Požár zasáhl celou budovu. Hasiči ho po zhruba 2 hodinách dostali pod kontrolu. Kvůli ohni se muselo evakuovat 53 lidí z nedaleké ubytovny, nikdo se ale nezranil. Příčina požáru zatím není známá a na místě pokračuje dohašování. Nezačíná nový ročník fotbalové ligy mistrů, úvodní kolo se hraje až do čtvrtka. Mezi 36 týmy je po druhé za sebou také pražská Slavia, která ve čtvrtek doma přivítá Lens. Největším favoritem je Paris Saint-Germain, který vyhrál poslední 2 ročníky a útočí na vítězný hetrik. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy. Tedy stejný dopravce jako dosud. Cena zakázky na 30 let je 165 miliard korun. S uzavřením smlouvy s Českými drahami souhlasili středočeští zastupitelé. Jde o dosud největší tendr na dopravce v Česku a 30-letý kontrakt schválilo také vedení Prahy. Ráno jasné slunečné, teploty kolem 14 stupňů, v průběhu dne většinou jasná polojasná obloha a odpoledne většinou letní tropické hodnoty. Vítr pouze mírný. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné úterní ráno, s vámi my tři, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Proč máš zavřený oči?
2: To se ti zdálo, jak koukala dolů.
3: Odpočívá.
1: David, čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A taky já vám přeju krásné ráno. No tak máme úterý 8. září a začíná snídaně šampionů. Shakira, Zoo, oblíbený song tady Davida, tak pojďme to odpálit. Hezké ráno. Hit Radio.

0: 6.06. Tohle je Hit Radio, krásné úterní ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, vy dva jste si toho všimli tady ve studiu, já tak nějak trochu nestíhám dnešní ráno.
1: No to není dnešní ráno, to je vždy, ale proč tentokrát?
0: Já tak trochu nestíhám, no, soused člověče v garáži stálo mu tam auto, otevřený auto, rozsvícený a nikde nikdo a já jsem nemohl projet. A říkám si, už je docela dost hodin, budu muset vyrazit, tak jsem na centimetry projel takhle okolo jeho auta a okolo ostatních zaparkovaných a jako dojel jsem, jo. Ale co jsem chtěl říct, já jsem kvůli tomu nestihl ani snídaní dneska, jak mám nestíhací ráno. Co vy snídáte?
2: No já bych se ještě vrátil k tomu, že střelil pozdě. To, proč jsi přijel pozdě, Michal, nás nezajímá. Ty tady prostě máš být v určitý čas. A když tady nejsiš, tak je to prostě problém.
0: Ale ty jsi nějaký policaj, tak jo, nebo jako co?
1: Tak
0: jako,
1: k té Michalové otázce. Snídám, ještě jsem nesnídala, mám to v plánu. U Davidu je to jak?
0: David má teďka v hlavě to, že já jsem přijel pozdě. No.
2: Ne, si David, to může dovolit.
0: Já tady vidím, že David má na stole nějaký dobroty, jo.
2: Já tam mám Thermix.
0: Thermix a bílý jogurt nějaký.
2: Skýr.
0: Dobře, no, tak to jsme mohli jaký opípat, no. No, proč se na to ptáme? Protože ať máte energii na celý den, tak je potřeba pořádná snídaně. Vaše uši zasytí ta naše snídaně, ale vaše břicho snídaně od smysly.cz, protože celý tento týden v minutě šampionů, která nás čeká za chvíli, rozdáváme poukaz na 3000 korun na nákup smysly.cz.
1: Což je česká poctivá granola, je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla a přesto si ji všichni chválí. No a vyhraje jeden z vás, kdo se zapojí právě do naší minuty šampionů a i dneska vás chceme tři věci.
0: A dneska to bude tematicky. Napište nám...
1: Já to povím, ne.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? A co jste dneska snídali? A nebo co snídat budete? A to celé pošlete na 777 937 777.

0: Red Hot Chili Peppers. Tohle je úterní Hit Radio, za malou chvíli 6:45, krásné ráno. A je to minuta šampionů, máme minutu na to přečíst všechny zprávy od vás, což nedáme, protože těch zpráv přišlo od vás spoustu a připomínáme, že každý den tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granolu.
1: Mimochodem to vzniklo docela hezky, původně jako vyráběný vánoční dárek pro rodinu a pro přátele a nakonec je z toho velký biznis hezký.
0: Tak pojďme na to, minuta startuje teď.
1: Leona Lunchcrown čeká na mysli.
0: Kája Batelov snídá ovesnou kaši.
1: Luděk Česká Třebová humus s chlebem a paprikou.
0: Lucka Tachov vídeňské párečky s tousty a humusem.
1: Vlaďka Praha ovocný jogurt.
0: Martin Praha mysli s jogurtem.
1: Verča Jihlavá snídaní teprve čeká, ale každý den jogurt s rohlíkem.
0: Jana Valašské klobouky, chleba s máslem a jahodovou marmeládou.
1: Lucka Praha banán jogurt.
0: Martina Praha je blázen a každý den si snídá v práci slané tyčky a kafe.
1: Pavel Pardubice párky pivo voda.
0: Ne, byly tam bodka. Luboš Svoboda nad Úpou, jablečný mysli, bílej jogurt a černá káva ve 4:10.
1: Martina Praha, mysli a skyr.
0: Betty Bojkovice, zatím nic nesnídala, je na nohách už 2 hodiny.
1: Verča Dobronice, ráno musí být hlavně káva a po cestě v autě jedla banán.
0: Tak. Tak Davide, je na tobě vybrat jednu z těch zpráv, co se ti líbilo nejvíc.
2: Mě zaujaly ty vídeňský párečky,
1: jo,
2: jako to je styl v úterý
1: mě
2: ráno. 6:15, si taky. Dát párečky.
1: No počkejte, já miluju párky, takže můj kluk mi říká Miss Uzeninka občas. Protože
0: počkej, Miss Uzeninka?
1: Jo, protože my máme takový oblíbený spot u vody, kde lidi jezdí na surfech a tak a dávají tam výborný párky na tácku s chlebem a já to miluju, takže mi říká prostě Miss Uzeninka.
0: Jasmin, ty jsi podepsala Ortel, už to mám napsaný. Budeš Miss Uzeninka dneska celý ráno.
1: Nevadí.
0: A prosím tě, od koho byla ta zpráva teda? Tak najdem to tady.
1: Už to vidím, počkej. Vídeňské párečky. Lucka Tachov.
0: Lucko Stachová, tak vyhráváš voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz. Je to tvoje.
1: Gratulujeme.
0: Pokračujeme opět zítra. Nicméně, vy, kdo jste nejedli, tak dejte si něco, ať máte energii. Vy, kdo jste jedli, anebo jíte, tak dobrou chuť. A k tomu posíláme další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Tak hezké ráno zítra, Dia.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Alan Walker Alone v 6.19 na Hit Radio.
1: Prosím vás, jak nám každý ráno posíláte, kdo jste, odkud jste, nebo i třeba co děláte, tak my vám chceme poděkovat za jednu věc. A to sice, že nám s tím neposíláte nic prostýho. A dobře děláte, protože od teďka už to není jenom otázka slušnosti, ale za posílání nevyžádaných intimních fotek může nově hrozit až rok vězení.
0: Člověče, to jsem čet.
2: To je strašně zajímavý, protože všichni furt o tom mluví a mě nikdy nikdo nic takového neposlal.
0: Neposlal.
1: Ježiš, tak to já říct nemůžu.
0: No, mě by zajímalo, jestli třeba se stalo, že do rádia třeba na studiový WhatsApp jako přišlo někdy nějaký nádobí, to asi ne.
1: Mně se to stalo.
0: Fakt?
1: Mně se to stalo na jiném rádiu, teda před x lety, ale ano, do aplikace tam dorazila tam fotka a tehdy tam byla taková prosklená místnost a všichni kolem toho našeho rádia procházeli a já jsem rozklikla tu aplikaci, tam najednou fotka přes celý monitor a kolem procházeli ty lidi a museli si myslet, že koukám na nějaký filmíky, nebo já nevím.
2: Tak když neznáme kontext, tak nechceme hodnotit, že jo?
0: Přesně, že jo. Jako, takhle to můžeš vysvětlit, ale třeba ta realita byla úplně někde jinde. Takže až rok za posílání tady těch sprostých fotek, jo? Tak představ si, jak sedíš na té cele a spoluvězeň se zeptá, za co tady seš a ty, ale já jsem prostě jenom blbě voří s fotkou, jsem úplně, no. Hele, a vy jste někdy někomu o něco poslali? Vy, kdo posloucháte? Mhm, jasně. A vy tady?
2: Já ne.
0: Hele, já jo. Hele, a nestydím se za to.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hobičku. CZ.
6: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Faktury, faktury, faktury.
11: Trápí vás faktoring?
10: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
11: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
10: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
11: Acema pokryje jakékoliv financování.
10: No, tak to beru.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Mami, já mám řidičák!
17: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
18: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
19: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si nově pozor v Liberci v Budyšínské ulici. Kvůli rekonstrukci tržního náměstí je tam nově jednosměrná uzavírka. No a opatrně taky v Litoměřicích, kde stavební práce dočasně zavřely Dlouhou ulici a jezdí se okolními ulicemi.
21: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Kontakt.

0: Ladíte Hit Radio, tohle je Pokáč. Solitér, minutu po půl sedmé, dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že posílání intimních fotek se stává trestným činem až rok za mřížemi a přišla od nás, od vás parádní SMS-ka.
1: Já myslím fotka.
2: Verča píše, no, kdybych udělala koláž ze všech pindourů, co mi kdy přišli, tak z toho mám možná i fotodeku na přikrytí.
1: Já nevím, jak moc jste v detailu ohledně té zprávy, ale je to teda rok napevno, anebo podle velikosti přirození se tam dá nějak s tou hranicí hejba.
0: Že by to mohlo být jako odstupňovaný, jo? Že čím delší teda nádobí, tím delší pobyt za mřížima, jo? No takhle, ty, co nejsou obdařený, tak jsou potrestaný dost. Takhle by to mohlo být. Pojďme na ranní update, Davide.
3: Ranní update.
1: České basketbalistky zakončily mistrovství světa vysokou porážkou s USA. Favorizovaným Američankám podlehly 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Šlo o nejvyšší českou porážku v historii na velké světové scéně. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal. Daniel Křetínský je podle nového žebříčku nejbohatším Čechem i Slovákem. Jeho majetek se odhaduje na 480 miliard korun. Následuje Renáta Kellnerová s rodinou a třetí je zbrojař Michal Strnad. Tak schválně, mají na vás takovéhle zprávy o bohatých lidech pozitivní nebo negativní účinky?
2: Já musím říct, že na mě nemají vůbec žádný. Jo, že to tak prostě pouštím dál.
1: Neřešíš.
2: Mm.
0: Tak Jasmin je prostě jako finančně zaštěná
1: tady v tom žebříčku.
2: Mě to nenaštve a ani nenamotivuje, takže mně je to jedno, no. Hmm? Co vy?
0: Nevím, no. Já jsem pořád hlavou u těch intimních fotek teda, jo.
1: Teď si chtěl, že tě pustí z vězení po tom roce.
0: Ne, já bych chtěl říct, že bych dostal tak 2 měsíce na tvrdo, maximálně.
1: Myslíš, že pustí tvýho kolegu, víš, jako po roce a říkáš, že to Jardo.
0: A nebo po 10 letech, hele, teda Jardo.

0: jsou hity na Hitrádiu George Ezra. Krásné úterní ráno. 6.40 přesně. A to znamená, že přesně za půl hodiny.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Že přesně za půl hodiny budeme opět zvonit a vaším úkolem, vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hitrádia.
2: Nebudeme zvonit na vaše dveře, ale musíte mít puštěný Hitrádio, zazvoníme tady v éteru a pak se běžte podívat. Budete mít 30 sekund na to, abyste nás pozdravili, zamávali, zkrátka nějak se k nám dostali.
0: Abyste se prostě pozdravili s naší hlídkou a tím pádem, pokud tak učiníte do půl minuty, tak 5 000 korun je vašich, stejně jako včera 5 000 vyhrál Roman.
2: To už jste možná jako viděli video na našich sociálních sítích. Roman byl hodně překvapený, hodně nadšený, bylo to moc sympatický, tak se těšíme, koho potkáme dneska.
0: A pokud jste ještě neslyšeli ten zvonek, bude to znít takhle. A teď 30 vteřin jít se podívat ven, ale ještě ne, teď
3: jenom jako vás.
0: Jenom jako, to bylo jenom jako teďka, jo? Až v 7:10, jo? Teďka vás schováme pod naším déšníkem. Rihanna, Umbrella, za malou chvíli taky Avicii, ale Black a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Comfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Comfortplus.cz.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776-823-833.
7: Autonasrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776-823-833.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KS Boost

0: Je 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
8: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
7: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení připomínám na Liberecku v Chrastavě. Dávejte si velký pozor v Nádražní ulici, která je dočasně neprůjezdná. No a opatrní buďte taky na dálnici D8, kde čeká omezení na kilometru 34 ve směru na Ústí nad Labem.
10: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jakubem.

0: up. Tak o to se tady pokoušíme celý ráno. Avicii, Aloe Black, 6.52. Posloucháte úterní Hit Radio snídaní šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi. Krásné ránko.
1: Je to další moment, kdy můžeme být hrdí. Máme další Češku mezi nejlepšíma 8 tenistkama jednoho z největších turnajů světa. Linda Nosková, ta se v noci dostala do čtvrtfinále US Open, takže jednoduše ve zkratce, vyhraje ještě 3x a má celý turnaj, ale pro nás tenisový lajky, tak musí porazit momentálně nejlepší hráčku světa, Arinu Sabalenkovou, což je těžký úkol.
2: Já ještě přidám detail, ten zápas hraje dneska v 17.30, kdyby si někdo po práci chtěl udělat chvilku a zafandit, tak může.
0: Když vy dofandíte tenisu, tak tohle je pro vás vlastně, dá se říct, takový tenisový svátek. Já jsem tady našel záznam z jednoho tenisového utkání, když zkusili dát tenistům na hlavu mikrofon a pouštěli to tam na stadionu do repráku, jak to zní, protože víme, jak to zní, že jo?
2: Ty jsi někdy hrál tenis, ne?
0: Nevím, jestli bylo účelem nazbírat nějaký body, nebo pobavit lidi, jo. Myslím si, že spíš to druhý. Geniální. Myslím si, že by to... Takhle, kdyby to měla Nosková a Sabalenková na tom dnešním meči, tak by si myslím, že by to, že by na to koukalo možná ještě víc lidí, jo. Alex Warren, Ordinary, další songy pro vás na Hit Radio a do 7. stihneme taky Ellie King X Ous. Hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Sportfilm, festivalové ozvěny v České Lípě. České Lípě. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 10. září v České Lípě. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kraje varují před možným zdražením veřejné dopravy kvůli nové DPH. Od roku 2028 by měli odvádět daň i z peněz, kterými doplácejí provoz autobusové a vlakové dopravy. Podle hejtmanů by to mohlo znamenat méně spojů, dražší jízdné i méně peněz na opravy silnic. Kraje proto žádají vládu, aby našla jiné řešení. Lotyšsko zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska. Opatření platí od začátku září a má pomoci v boji proti dezinformacím a válečné propagandě. Zákaz se týká také některých dalších spotřebních výrobků. Lotyšsko patří dlouhodobě k evropským zemím s nejtvrdším postojem vůči Rusku. Velkou část Česka dál trápí sucho, nejhorší je situace na Moravě a v jižních Čechách. Na Moravě zůstává půda až do hloubky 1 metru téměř vyschlá. Současné sucho se podle odborníků svou intenzitou začíná blížit extrémnímu roku 2018. Výraznější zlepšení se zatím nečeká, předpověď na další dny slibuje jen minimum srážek. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Z bývalého chrtího závodiště v Motole bude atletický stadion. Praha vybrala firmu, která nabídla cenu 85 milionů i z DPH. Stavba včetně zpracování projektové dokumentace má trvat 18 měsíců. Nový stadion v Plzeňské by se mohl otevřít v roce 2028. A součástí projektu bude atletický ovál s 8 drahami nebo sektory pro skok daleký či trojskok. Ráno jasné, skoro jasné, teploty kolem 14 stupňů, v průběhu dne také slunečno, odpolední teploty se budou dostávat na tropické hodnoty. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit
10: Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, hezké ráno.
12: Krásný úterý vám všem.
13: Snídaně šampionů.
12: Je to tady už v 7.10, pozor na to, zazvoní v éteru náš soutěžní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval na webu Hit Rádia, vydělá 5000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
11: Máme pro vás Masaryka, tak pokud jste registrovaní v této soutěži, nechoďte daleko od rádia, teď hity Imagine Dragons, hezké ráno.
10: Hit Rádio Kontakt.

0: Posloucháte Hit Radio, Kateřina Marie Tichá, Plamen v 7.09.
1: De facto zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Včera to vypuklo a dneska pokračujeme. Takový škatulata, hejbejte se po celé České republice. Někde teďka stojí naše hlídka, kterou když uvidíte, pozdravíte, otevřete dveře, tak získáte 5000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na tom záhadném místě máme kolegu Michala Pistolase. Mišo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, krásné ráno, tak já to trošičku otajím, jo? V naší ulici už vysvětlo sluníčko, je krásně.
0: já už jsem se bál, že řekneš, že jste v... No, to nemůžem říct.
3: Ne.
2: Tak dobrý.
3: Není to úplně odpalá ulice, jo? Proudí tady pejskaři, děti chodí na zastávku, která je kousíček odtud, autobusová, to je první nápověda, všichni se na mě dívají, proč mám v ruce 5000.
2: My připomínáme pro naše soutěžící, kteří se registrovali, že nebudeme zvonit na vaše dveře, ale uslyšíte soutěžní zvonek v éteru a pak do 30 sekund musíte zareagovat nějakým způsobem, dorazit za Míšou, jo?
3: Dobře, a mám ještě tu poslední nápovědu. Teď to hodně zúžím. Ta naše ulice je jednosměrná.
0: Hezký. A hlavně tam stojí taky hitradiovský auto, že vlastně?
3: Jo. Tím jsme to propálili tak. A proto se tady splétají tupy.
0: Tak jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Radia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád je ještě čas, ten dům má 4 patra, takže... Pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Bohužel dneska teda nikdo nic, což ale přinese štěstí případnému zítřejšímu výherci, protože se přidá 1000 a zítra někdo může vyhrát 6000.
0: No tak, ano?
3: Mám na vás ještě dotaz.
0: Ano.
3: Mám v ruce těch 5 tátů, můžu si dát nejdražší kafe ever?
0: Hele, Míšo, běž na zmrzku, klidně. Tak Michale, my ti moc děkujeme, že jsi vyrazil do terénu a určitě se ještě během naší soutěže, kdo pak to zvoní, uslyšíme. Tak krásný ráno a děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak zítra. Dneska nic, no.
0: Tak dneska nic a zítra teda přehazujeme 1000 a zítra můžete vyhrát 6000 korun, tak buďte v 70 připravení, protože můžeme zazvonit a můžeme být právě i u vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. A se

0: Hity, Hit Radio a vy dobré ráno v 7.19. Možná drzá otázka, ale zajímalo by nás, jste slušně vychovaní? Teď nemyslíme podle etikety špačka, ale podle etikety, která se přestěhovala do mobilu. Po internetu totiž kolujou tři zásadní pravidla online etikety, a to, když někomu voláme, tak bychom měli správně nechat tutnout telefon maximálně čtyřikrát. Pětkrát a víc už je obtěžování. Psát velkými písmeny, to je pasivní agrese.
1: To souhlasím.
0: Jasně. A označit kamoše na nepovedený fotce, to už je čistá zrada. Jo, tak co si o tom myslíte?
1: O tom posledním bodě si myslím samý dobrý věci, protože opravdu i já, když přidávám s někým fotku, tak se snažím, aby tam i tomu jinému člověku to tam jako slušelo, víš?
0: Fakt?
1: No opravdu.
2: To někdo dělá, jo. To,
0: já se vždycky koukám na sebe, no. Že jo, tak jak, to bylo, jak na tom sluší to ostatním, to je jedno, ne?
1: No ne, tak pak chodily reklamace, že jo, v minulosti, když to člověk nedělal, takže teďka opravdu koukám, když jsou skupinové fotky, koukám na všechny, jo, dobrý, tak tahle ta je nějaká divná, tenhle má zavřený oči a fakt se snažím vybírat.
0: A na to je super funkce, že ty nemůžeš označit někoho, kdo to má zakázaný, třeba na Facebooku.
1: To jo, to je fakt.
0: To je fakt, to funguje. No ale co, dobrý, fotky fajn, jo, ale to psaní tím kapslokem, jo. Ty velký písmena, jo. Někdy třeba máma napíše, nevím, SMSku s kapslokem, jo, teda to píše zásadně a pípne ti zpráva, koupila jsem květák a je to napsaný velkým písmem. Ty, já mám pocit, že vyhlašuje třetí světovou prostě, jo.
2: To je spíš nějaká neznalost, ne, že si to tam omylem překlikne.
0: Ne.
1: Ne, moje máma taky kapslok a vykřičníky a všechno zní jako výhruška smrti.
0: To je regulérní agrese, no podívej, hele, Maroon 5, Cardi B, to taky tady je napsaný kapslokem, no. Tak to k vám letí za chvíli a přidáme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
16: když se to má podařit.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dosopomlčkapexeso.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na cestě z Liberce směrem na Nový Bor. Máme informaci, že za Bílým kostelem nad Nisou došlo k dopravní nehodě, při které osobní auto srazilo srnku. Teď už by tam měla být policie a nárazově se tam můžete krátce zdržet.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitradio Kontakt.

0: osmé, kdy si dáváte úterní hitrády, o tohle je snídení šampionu, taky Maroon 5 a Cardi B. Za malou chvíli rychlá pitka, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence už proniká i do grilování. Nový chytrý grill dokáže sám rozpoznat vložené jídlo a automaticky nastavit správnou teplotu i délku přípravy. Navíc grilluje bez kouře, takže se hodí i do domácnosti. Afgánská popová hvězda vyrazila na evropské turné určené pouze ženám. Koncerty mají spojovat především Afgánky žijící v zahraničí a upozorňovat na jejich práva. Zpěvačka tak chce připomínat útlak žen pod vládou Talibanu. Donald Trump podpořil návrh na přejmenování Nového Mexika na Novou Ameriku. Na sociálních sítích dokonce sdílel animaci, ve které mění název na silniční ceduli. Guvernérka státu nápad odmítla a Trump navíc nemá pravomoc stát sám přejmenovat.
3: To už je fakt blbej for tohle, ne?
0: To je trumpeta, ale tak ono už je to dávno i u nás, že jo? Jestli znáte ten lom kousek za Prahou, jak se jmenoval tehdy za starých lom Nová Kanada, tak teď je to lom Nová Amerika. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z PT Service, voucher na 5000 korun na nákup sportovní výživy a produktů na doplnění energie. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: fajn. Tohle je Hit Radio v 7.33.
1: Rychlá pětka.
0: A tohle je rychlá pětka. A dnes hrajete o voucher za 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Jestli sportujete, tak tam těch 5000 budete umět utratit raz dva, protože tam najdete proteiny, aminokyseliny, produkty pro energii i regeneraci, takže vy si tam můžete opravdu udělat zásobu jako profík.
0: No a voucher za 5000 korun může být toho, kdo zvládne odpovědět na 5 otázek, a tím bude Jana od Humpolce. Dobré ráno, Jani.
3: Dobré ráno přeju.
0: Dobré ránečko, jaké máš ráno? Ještě než půjdeme soutěžit, tak se ti vstávalo?
3: No, dneska docela jo, docela dobrý.
0: Docela dobrý. A teďka ještě možnost vyhrát voucher na 5000, tak to bude ránečko. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora světa?
3: Mount Everest?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje přístroj, kterým měříme čas při závodech?
3: Topky?
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká hymna?
3: Kde domov můj?
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má obdélník?
3: 4.
0: Mm-hmm. Jo.
2: A poslední, pátá otázka. Jak se jmenuje bílá část vajíčka?
3: Bílek.
0: No jasně. Ale z prstem v nose.
2: Je to tvoje.
0: Ne, mě připadalo, Jani, ty se s těm otázkám smála trošku, že jo? Měli jsme trošku přitvrdit, ne?
3: Ne, já jsem se smála v sobě, jak odpovídám.
2: Ale dobře jsi odpověděla, 5krát.
0: Takže, Jani, vyhráváš voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Můžeš si tam koupit proteiny, aminokyseliny, produkty na energii, regeneraci, prostě všechno, ať je lépe.
3: Já moc krát děkuju.
0: Není zač, tak my zdravíme k Humpolci, pozdravuji Hliníka a zas někdy na Hit Radio. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Gotta be somebody, tohle jsou Nickelback a tohle je úterní hit rádio. Chvíli po půl osmé posloucháte snídaní šampionů a tady ve studiu se rozhořela taková vášnivá debata. My tady jsme totiž ve čtyřech, jo? Dva chlapy, dvě holky. Jednu holku slyšíte, to je Jasmin, a pak tady je druhá holka, to je Sabina, ta tady točí videa. A holky se začaly mezi sebou bavit o nějakým, nebo nějakým, jako známe to, jo, ale Love Island. A my s Davidem vlastně, já nevím, že to začalo.
1: Tak nám, vypnuli uši.
0: Jasmin, pověs nám teda, když budeš hlas, i tady Saby, o čem to teda jako je, co se tam jako děje, jak to vypadá.
1: No, a proč se na to koukáš?
2: Přijede na Kanáry, pět holek, pět kluků a jdou tam hledat lásku samozřejmě, jo. Aha. Ale já chci mluvit spíš o tom, že mě baví, jak to každý rok začne a vždycky ty chlapy doma říkají, no já se koukat nebudu. A to říkal včera i můj Kuba. A pak tam najednou sedí vedle mě a hodnotí a říká, ale tahle ta by se k němu hodila, jo.
0: A vždycky
2: ho to čapne. Ale jinak nicméně mě to nikdy ze začátku moc nebaví, ale vím, že postupem času mě to chytne, takže i letos si dávám na čas. Holky jsou teda nádherný, kluci jsou opravdu kluci, takže mě to nenadchlo, já jsem čekala, až tam přijde nějaký prostě chlapák, což na konci přišel a v ten moment můj Kuba, on viděl, jak já otevřela pusu a on, můžeš tu pusu zavřít, prosím tě, a říká, hele, nekoukej na to, ty pak budeš mít nerealistický očekávání. A v ten moment mu došlo, co řek, a říká, já zas budu v rádiu, viď, ty to řekneš. A říkám, to si piš. Takže pochopil, že tam jsou spíš jako vysekaný muži, já říkám, že ty to máš i v normálním životě.
0: Či nás teda tady s Davidem zajímá, jestli můžu mluvit i za tebe, Davide, nás teda zajímá, jsou tam hezký kluci, jo?
2: No, mně se nelíbili, přišel jeden hezký, ano, ale jinak jsou to takový hodně mladý kluci, 21 let třeba a některý jsou hezký, než otevřou pusu a tak.
0: Tak co, Davide, přesvědčilo tě to?
1: Vůbec.
2: Ale
1: já jsem vlastně celou dobu vůbec neposlouchal. Jako vůbec to jde úplně mimo mě, tenhle pořad.
2: Ale ženy jsou hezký. Opravdu, jako na to se podívejte, ty holky jsou nádherné.
0: A já si prostě pak myslím, že to je rozdělení ten národ tak jako na polovinu, že ženy na to koukají a žena s chlapy, já vůbec jako nevím, no.
2: Já znám hodně chlapů, co na to kouká. Fakt? A ještě víc chlapů, co to nepřizná, přesně.
0: Davide, že ty na to, že ty na to koukáš.
1: To ještě pořád řešíte ten lapaj.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
12: Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
12: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
12: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj.

0: Vyhoznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Litoměřicku. Menší komplikace v dopravě hlásíte na průtahu Roudnicí nad Labem. Na vozovce je tam sražená srnka. A pozor si dávejte taky v Liberci, kde je zavřená Sokolovská ulice. Provoz dočasně vede okolními ulicemi, tak s tím dopředu počítejte.
4: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Rup a Líc. Tohle je Sebastián 7.53 a tohle je taky úterní hitrádio Snídaně šampionů. Muž podezříval manželku z nevěry. A tak na dálku zapnul kameru na jejich robotickém vysavači a šmíroval ji přímo v ložnici.
1: Chytré,
0: doslova. Nevěru teda sice odhalil, ale když to pak na tu svoji ženu vybalil, tak ta ho poslala k soudu a ten ho zase poslal na 5 měsíců do báně za nelegální sledování.
2: Za špízování, no dobře mu tak.
0: Za špízování. Já se říkám, když si představím, kdyby se to dělo třeba u nás doma, jo, tak u nás by to bylo v pohodě, protože on ten vysavač by do té ložnice přes práh ani nedojel, on by se zasek. Známe všichni, ale říkám si, co je podle vás jako větší ponížení, jo? Zjistit jako nevěru, anebo pak sedět v base, když se tě ptá, spolubydlící, jako za co seš, a ty řekneš, no ale vysavač, a to je asi jedno, to je, spíš mi řekni ty, za co sedíš, kamaráde.
1: Vůbec nic moc, no.
0: Vůbec nic moc. Ty jo, takže ho napráší vlastně vysavač, no takže sečteno, podtrženo, hat-trick, hele, byt vysátej, manžel ne, a milenec, ten má pre.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz a oslava je dokonalá.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda zatím nebude zastropovávat marže prodejců pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše jsou marže čerpacích stanic nízké a problém je hlavně u rafinérií. Ty podle něj kvůli nedostatečné kapacitě vydělávají na drahých pohonných hmotách příliš mnoho. Babiš proto chce situaci řešit na evropské úrovni. Evropu čeká tento týden prudký teplotní zlom. Mimořádně teplé počasí ukončí výrazná studená fronta postupující od západu. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů. Počasí se tak vrátí k hodnotám, které jsou běžné pro první polovinu září. Rusko by do roku 2040 mohlo ovládat více než třetinu světové těžby uranu. Podle britských odborníků by tím výrazně vzrostla závislost západních zemí na Moskvě. Uran je přitom klíčovou surovinou pro výrobu paliva do jaderných elektráren. Západ se snaží svou závislost na ruských surovinách omezovat už od začátku války na Ukrajině. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy. Tedy stejný dopravce jako dosud. Cena zakázky na 30 let je 165 miliard korun. S uzavřením smlouvy s Českými dráhami souhlasili středočeští zastupitelé. Jde o dosud největší tendr na dopravce v Česku a 30-letý kontrakt schválilo také vedení Prahy. Ráno jasné slunečné, teploty kolem 14 stupňů, v průběhu dne většinou jasná, polojasná obloha a odpoledne většinou letní tropické hodnoty. Vítr pouze mírný. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů.

0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Taky tady máme Dejva, dobré ránko.
3: Krásný úterý všem.
4: Snídaně šampionů.
5: Dobré ráno.
3: Na ty dobrý věci se čeká, viď Dejva.
2: Přesně, borec na konec. Tak... Už dobrý, už nemusíš, už je vypnout ten mikrofon. Tak ještě hodinu s vámi snídaně šampionů, jsme rádi, že vy tady jste s námi, další muzika nachystaná za 100 let, taky The Weeknd tím začínáme, tak hezký ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Za 100 let.
1: I za 100 let.
0: Tohle je Hit Radio 809. Hezké ráno.
2: Máme tady další slavnou blondýnu, která přišla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti se výrazně tmavšími vlasy, tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo?
0: On prostě potřeboval asi pro svý kámoše, který prodávají barvy na vlasy, tak potřebuje, aby si vydělali, tak možná to je ten důvod.
3: Počkat, ta blond nebyla přírodní, jo?
2: Ale vypadá jak hvězda teleshoppingu ze 70, musím říct.
0: To je pravda, to je pravda, no, ale vlastně tak jako dobrý, no, tak už má nějaký leta, tak my chlapi taky se snažíme to asi zamaskovat, ty šediny ne, asi, Davide, víš, o čem mluvím, asi to přijde ne brzo.
3: Já právě zatím moc ne.
0: No ty jsi v pohodě, no, tak já moc ne, no, jak se říká, když vytrhneš jeden šedivý vlas, takže mu přijdou kolik, 3 na funus, tak u mě to nebyly 3, u mě to bylo teda mnohonásobně víc, jako lidí, co dorazili, takže ty šedivý vlasy už tam jsou, ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
2: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů, a teď se nechci nikoho dotknout, ale je to můj názor, že vlastně a i u žen, pak u starších, mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny, jo, když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici, když jsme prostě normální.
3: Souhlas.
0: Davide, kdybys...
3: Výjimečně s Jasmin souhlasím.
0: Dobře, tak si představ, že kdybys začal třeba od zítra masivně šedivě to, tak nechal bys tomu volný průběh jako George Clooney, anebo bys šel na přeliv. A jakou bys zvolil barvu? Jakou bys zvolil barvu teda?
3: Já bych zůstal na Clooneyho.
0: Fakt?
2: No, a to je ono. A Michal právě se mnou hádal, že ten jako, ten by se hnedka obarvil, ale víš, to je naopak možný, když já nemám ráda, když chlap se o sebe stará víc jak já, jo. Když se moc upravuje, kouká do zrcadla, teď si budu barvit hlavičku, co to je?
0: A přijdu tě možnej?
2: Ne.
0: No tak vidíš, tak tady máš odpověď, ne?
3: Říkal je spíš skupina Trump. Trumpovec.
0: Přesně.
2: Ale tak nám dejte vědět, jak to máte s barvením vlasů vy vlastně.
0: Make vlasy color again.
2: 777-937-777. Co vy a barvení vlasů u mužů?
0: Pošlete nám to jako hlasovku nebo jako zprávu. Teď David Guetta, tedy svým Stones and I.

0: Shepherd Geronimo. 8 hodin 18 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ránko.
1: Donald Trump se přebarvil, blond vyměnil za brunet a my jsme se tady dostali ve studiu k vášnivý debatě o barvení vlasů u mužů.
0: A já jsem říkal, že rozhodně jsem proto, aby zůstaly ty vlasy prostě jako George Clooney, já jsem neříkal,
1: že jo. Určitě, ne, ve studiu je to 2-1 s tím, že já a David jsme v týmu přirozenost.
2: Jsme normální.
0: Já jsem taky v týmu přirozenost.
1: Tak a, ty se bojíš té zprávy, co tam je napsaná.
0: Ne, dokaž mi to, že jsem to...
1: A Michal právě se mnou hádal, že ten by se hnedka pobarvil, ale víš, to je na...
0: Hele, tohle neplatí, jo, já tady tu hru nehraju.
1: On se bojí asi zprávy, která tady zní třeba od Ireny. Ahoj lidičky, tak chlap, který si barví vlasy, má zřejmě hodně nízké sebevědomí, chudák. Jsem žena a stárnu s grácí, dokonce mi bílé vlasy schvalují i jiní lidé. Hmm. Tak toho se zbál, viď?
0: Toho jsem se bál.
1: Tak pojď na další teda.
0: Taky píše Pavel. Čus, šedivím už od 25 let, je mi 45 a přesně, co je na tom? Volný průběh, žádný barvení.
1: Mm-hmm. Evča píše, šedivý zralý chlap je sexy. A já souhlasím, já znám taky kámoše, který od 25 let zešedivěl a já si ho nedokážu představit jinak. Prostě těm chlapům to, vy jste strašný šmejdi, vám to prostě sluší. Fakt.
2: Šodná.
0: Když je Romča. Ty jo, barvení u chlapa rozhodně ne. Mladá ucha, když blbnou, tak OK, ale starší a vyzrálý chlapi ne. Spíš to má šmrnc ty šediny. Pěkný sestřih, v závorce, pokud to není koleno, v tu chvíli radši úplně dohola, než třeba zovačku.
2: Koleno.
1: CDčko, Ota píše čau, já to řešit nemusím, protože jsem plešatý. No jo.
0: Měním názor.
1: Měníš, jo?
0: Měním názor.
1: Tak to jsme rádi, že jsme se dočkali, páče. Jako já osobně s Michalem tuhle debatu jsem vedla už párkrát a tak konečně.
0: Já to změnil ne díky tobě, ale díky našim posluchačům.
1: No jo, ale ten cíl je společný. Dále, tyhle, díky,
0: já se na to těším, až budu šedá večer, dívej normálně, fajn. Nemůže to být třeba hnedka zítra?
2: Že by se nechal přebarvit na šedivo, to by taky bylo.
0: Ne, ale já musím říct jednu věc, Davide, já se s tebou už o ničem nikdy nesázím. Že bych třeba jako přišel zítra jako šedivej, tak to rozhodně ne. Lost Frequencies, The Feeling, za malou chvíli, taky aktuální doprava.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všení u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
10: Liberecká výšina.
11: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
10: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
11: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
10: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
12: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
13: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
12: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo.
14: Jdeme na to.
15: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
20: Nákupy v online shop CZ.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
20: www.onlineshop.cz.
22: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
23: to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení teď hlásí trasa Mladá Boleslav Česká Lípa. Na příjezdu do Jestřebí silničáři opravují vozovku. A pozor si dávejte taky na D8, kde se pracuje mezi kilometry 48 a 68 ve směru na Drážďany. Pohybuje se tam vozidlo údržby.
25: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
26: Hit Radio Kontakt.

0: Abrakadabra, tohle Lady Gaga, Hit Radio, 8:59 a Davidu Franí update.
1: Ranní update.
2: Legendární kapela Kiss nahrála novou píseň. Skupina sice v roce 2023 ukončila koncertní kariéru, dalších aktivit se ale nevzdává. Nová skladba by se mohla objevit i v připravované show. Hokejová Tip Sport Extraliga má nového hlavního partnera, stal se jim výrobce energetických nápojů Red Bull, který se zapojí do projektu se všemi 14 kluby. Spolupráce se promítne také do dění na stadionech, televizních přenosů a digitálního obsahu. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal.
3: Mě tyhle příběhy hrozně baví. Moje mamka, zdravím, takhle nezapomněla mě, ale psa u obchodu, protože on se posadil za takovou tu slevovou černou obrovskou áčkovou ceduli, tu střížku. A vždycky, když jí viděl odcházet, tak on byl tak poslušný, že jako nešel za ní. On prostě byl vychovaný, že má sedět. Tak seděl a všimla si toho až doma vždycky.
4: Já si představuju, jak ten chlap odjíždí z té benzínové pumpy a říká si, tak klíčky mám, peněženku mám, mobil mám, dobrý, můžeme vyrazit.
0: Jak tomu mám teda úplně jiný pohled teda, jakožto otec, tak když z vlastní zkušenosti vím, v co se může proměnit cesta s dítětem, tak se ptám, byl to vlastně omyl?

0: Diego, Robert Burian. Tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.40 a dneska jsme vzvonili a neklaplo to.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7 hodin a 10 minut nikdo nevyhrál, takže zítra přidáváme 1000 korun a to znamená, že kdo jste se ještě neregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní a chtěli byste vyhrát tyhle peníze, tak udělejte tak na webu hitradia.cz.
2: Registrujte se, potom čekejte v 7.10 každý pracovní den na náš soutěžní zvonek, který zazní v éteru. Máte potom 30 sekund na to, abyste reagovali na naší hlídku, která vám v případě toho, že jste se registrovali, může stát u dveří. A připomínáme, že máte jenom 30 sekund, jo?
0: Pojďme se vrátit k tomu, jak to vypadalo dneska, i když to bylo bez výhry. Jdeme na to, zvoníme teď! 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Rádia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Tak to úplně nevyšlo, bohužel tentokrát, ale nedá se smítit.
0: Ježišmarmin.
2: Zítra...
0: Já tě neslyším.
2: Ty mě neslyšíš? To chce pročistit
0: to tady celý nějak pošašilo. A, už to funguje. My se to tady celý nějak pošašilo, omlouvám se, tak už se slyšíme. Takže, nevím, co jsi mi říkala.
2: Zítra přidáváme 1000 korun, to znamená, že zítřejší výherce může vyhrát 6000 korun.
0: 6000 korun. Tak utíkejte na web hitradia.cz a zítra v 7.10 pokračování.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveří.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSW 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSW.
5: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce

0: příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás factoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No, tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte úterní snídení šampionu na Hit Radio. Krásné ráno. Otázka, opravovali jste někdy něco gafou? Co ty, Jasmin?
1: Rozhodně.
0: Opraví všechno, to víme. Prasklý nárazník, ale taky i hysterického pasažéra v letadle. Možná jste o tomhle příběhu slyšeli. Borec na letu z Dallasu do New Jersey se choval tak agresivně, že posádka vytáhla stříbrnou gafu a přilepili ho k sedadlu. Což mi přijde teda jako velký úlet. On je teda stihnul ještě pokousat, až takhle agresivní byl, ale říkám si, to, že ho teda přilepili tou gafou, že to je určitě pořád dost ličtější, než kdyby ho třeba vyhodili za letu.
1: Ne, počkej, jako mě to přijde jak z nějakého animáku nebo blbý komedie a nechápu, že se to fakt stalo. Představuju si tu situaci, jo, jako Franto už zase prostě dones gafu na B12, přilepíme ho.
0: Ale pak to musela být slušná depilace, když to z něj sundávali.
1: Ježiš, no.
0: Protože ono existuje video z toho, jak tam sedí připoutaný, ale mě by zajímalo pak to video, co se dělo potom, jako, když to z něj jako sundávali dolů.
1: Já ale představ si, že jsi ten, co tam jako letí a vidíš, jak tam někde někoho oblepujou gafou, co to je, no, co to je.
0: A nebo si představ, jak máš před letem ty instrukce, jo, jak tam jsou letušky a kde najdete vestu, únikový východy a odkud na tebe vypadne kyslíková maska. A v kapse protějšího sedadla najdete taky gafu. Přejeme příjemný let.

0: JC Abrams, Dead Soul 2, 8:57. A to znamená, že tohle byl poslední song. Úterní snídaní šampionů, jsme v cíli, dámy a pánové.
1: Připomínáme, že v soutěži Kdo pak to zvoní dneska nikdo penízky nevyhrál, nikdo, kdo měl být, nebyl na místě, takže zítra máte o 1000 k výhře navíc.
0: 7 hodin 10 minut máte možnost vyhrát 6 000 korun. Pokud ještě nejste registrovaní v soutěži a zajímaly by vás k tomu další detaily, tak ty najdete na webu hitradio.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak se těšíme zítra.
1: Mějte se krásně a v 6 zase tady. Ahoj.
0: Ahoj, hezký úterý.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Děčínsku na příjezdu do České Kamenice směrem od Chřibské, došlo k nehodě, tak tady počítejte s omezením a taky s nárazovým zdržením. No a nohu z plynu sundejte taky v Liberci, v Klostermanově ulici, tady probíhá vyšetřování nehody 2 osobních aut. Tak i tady počítejte s omezením a projíždějte opatrně. Na cestách na sebe dávejte pozor a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
9: tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Parkovné v Liberci mohou řidiči uhradit nově také prostřednictvím aplikace ParkDots. Tato platební metoda tak rozšiřuje stávající online úhradu parkovného a je dostupná na webu parking.liberec.cz v části online platba za parkování. Platba přes aplikaci šetří řidičům čas a zbavuje je zbytečného schánění drobných i postávání u parkomatu. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali i spornou novelu stavebního zákona. Podvodníci zkoušejí další trik. Tentokrát se vydávají za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a lidem slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k jejich internetovému bankovnictví. Více říká mluvčí ČSSZ Jakub Bejček.
14: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
13: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá o přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplácení důchodu nebo doplatku. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Na severu Čech si dneska budeme užívat letní den. Čeká nás jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 29 stupni. Foukat bude mírný až čerstvý vítr.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný úterý, od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. Čau, čau. Tak jak? Dneska všechno dobrý? Všechno u vás šlape? No, já doufám, že se takhle při úterku máte výborně. Nicméně, myslím si, že ještě líp se budete mít, když si nás dáte pořádně na hlas. My startujeme společný dopoledne s tou nejlepší muzikou a hned na úvod pro vás mám Taylor Swift a Fate of Ophelia. Tak jdeme na to.

When's Joy a Riptide, dokonalej úvod našeho společného dopoledního rozjezdu. Možná jste to na sociálních sítích zaznamenali taky, o víkendu spousta liberečáků fotila hromadu odpadků, pytle a krabice v Liliové ulici v centru města a dožadovali se odpovědi, proč to tam je a hlavně kdy technické služby místo uklidí. A technický se k tomu skutečně vyjádřili, vysvětlovali důvody, proč to o víkendu nemohli uklidit, že prostě není ekonomicky možný držet pracovníky a techniku v pohotovosti na takovýhle věci a já tomu jako rozumím, jo, ale trošičku mi to připomíná mě, když jsem byla malá, mamka přišla do pokoje a chtěla vědět, proč tam mám takovej bordel. Moje argumenty byly v podstatě to samý. Mami, já bych to samozřejmě uklidila, ale ekonomicky není možné držet mě v pohotovosti kvůli každý ponožce. Takže ano, trošku jsem se cítila do technických služeb. Já jim vlastně rozumím, no. Jen nevím, jestli by tehdy tohle vysvětlení prošlo u mojí mamky. Asi spíš ne. Každopádně pojďme na další hity. Před námi Krištof a Dominik Aládia. Půlnoční hřích, tady to je.

0: Rich Electro a Stereo Mexico. To nám zní éterem. Hit Rádia Kontakt za chvilku 9:30. A rovnou takhle z kraje do polka jedna šokující věc. Češi stráví v kocovině celý jeden rok života. Spočítali to lékaři a k tomu přihodili taky statistiku, jak rozdílně kocovinu zvládají muži a ženy. Tak pánové, vytrpíte v průměru 7 hodin, oproti tomu vaše křehké polovičky celých 9 hodin. To je nespravedlnost. Takže tohle je přesně ten typ statistiky, po který si člověk řekne, tak já teda asi fakt přestanu pít. No ale povíme si v pátek, jo? Jestli vám to vydrží. Teď ale zpátky do úterního dopolka. Já už pro vás chystám společnost na příští minuty. Staví se třeba Damiano David, tak zůstaňte s náma.
1: Dny pro dobrovolnictví v Libereckém kraji proběhnou v pátek a v sobotu 11. a 12. září. Pokud máte někdy chuť udělat něco dobrého, ale nevíte přesně co a pro koho, přijďte do Libereckého paláce Líbik, kde se dozvíte, že dobrovolnictví má spoustu podob a každý si může vybrat tu svou a zapojit se. Více ve středečním rozhovoru na Hit Rádiu Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Comfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Comfortplus.cz.
5: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět.
8: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
7: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Annex SRO, www.autoannex.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Hit Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

David a First Time doznívá v éteru Hit Radio Kontakt na hodinkách 4 minuty po 9:30 úterý 8. září v plném proudu a já musím říct, že podzim už oficiálně považuji za zahájený. Včera jsem měla houbový řízky a zapila to burčákem, takže tyhle dvě podzimní příjemné povinnosti mám splněný. Ještě mě čeká dýňová polívka a skořicový šneci a jsem v podstatě ready na Vánoce. Máte taky nějaký mlsky, díky kterým se na podzim vždycky fakt jako těšíte? A hele, ještě mě zajímá, jak jste na tom s tím nechvalně proslulým pumpkin spice latte. Je to podle vás podzimní povinnost? Nebo jste to třeba jako já ještě nikdy neměli? Klidně mi to napište k nám na WhatsApp, já jsem zvědavá, jak to máte vy. No a k tomu si dáme 4 neblondinky a 90-kovej megahit WhatsApp. Tady to je.

0: pohodový úterý. Tohle byla Rihanna, která září v našem éteru stejně jako její diamanty. Řešili jsme pumpkin spice latte, neboli dýňové kořeněné latéčko, který podle influencerů nespochybnitelně patří k podzimu, a já se ptala, jak to máte vy. A nechtěně jsem tím seferček rozdělila na dva tábory. Většinou mi od vás chodí zprávy buď absolutně miluju, hrozně se těším, až si ho zase dám, a nebo předražená a přeslazená káva, která vlastně ani není vůbec dobrá. Tak díky za vaše zprávy. Já bych to asi uzavřela s tím, že hele, jestli je to pro někoho symbol podzimu a má ho díky tomu o něco radši, proč vlastně ne? Na jedné věci se ale snad, doufám, shodneme všichni, a to je, pojďme na další hity. Za chviličku už k vám posílám třeba Fall Out Boy, Rose a Bruno Mars nebo Eda Sheerana.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej,
3: ochotnej. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba? Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dáry. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
10: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after party a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
15: to má podařit. Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
16: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
15: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
17: Bydlet o úroveň výš?
18: Můžete i vy.
17: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
18: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
17: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si

0: hodinkách, už máme desítku a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Liberce na Nový Bor. Na příjezdu do Kunratic u Cvikova zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s motorkářem. Tak počítejte s omezením provozu a taky s nárazovým zdržením. No a s komplikacemi počítejte taky na příjezdu do Liberce směrem od Turnova. Tady se nám zase vytvořila přerušovaná kolona v úseku 3 kilometrů, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Krkonošská Rokytnice schválila po 10 letech změnu územního plánu. Ta dovoluje i rozvoj ski areálu, který je největší v Libereckém kraji. Cílem bylo směřovat rozvoj města do zastavěného území pro luk a brownfieldů. Příkladem je areál bývalé textilní továrny, kde by měl nově vzniknout hotel, byty i obchody. Soukromé a církevní školy by mohly přijít o část peněz od státu. Vláda hledá úspory a premiér Andrej Babiš kritizuje hlavně podporu škol, které zároveň vybírají školné. Nejde přitom o žádnou novinku, ale desetiletí fungující systém určený zákonem. Počet ohrožených druhů živočichů i rostlin na zemi neustále narůstá. V červeném seznamu, který sestavuje Mezinárodní svaz ochrany přírody, je aktuálně skoro 50 tisíc organismů, které jsou ohroženy vyhubením. Pokračuje mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.
12: Při jejich zachování a udržení na planetě hrají zásadní roli moderní zoologické zahrady, také botanické zahrady, které tyto druhy chovají, respektive pěstují. I v zoo Ostrava takové druhy máme aktuálně jich 14.
11: Patří k nim například jelen milu, hrdlička sokorská nebo endemit z Nového Zélandu nádhernice rudá. Fotbalistky Slovanu další zápas evropského poháru žen v Liberci neodehrají. Za Rosenborgem se stěhují do Ústí nad Labem. Utkání proti Sarajevu sice stadion Unisi hostil, ukázalo se ale, že současným požadavkům evropských soutěží nevyhovuje a potřebuje úpravy. UEFA měla výhrady především k zázemí. Klub proto plánuje opravy a další investice do stadionu. V Liberci měříme 20 stupňů, v Hejnicích je 24 a v České Lípě 18. Dneska bude na severu Čech jasno, odpoledne pak až polojasno a maximální teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni.
9: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si jdeme rozjet 10. dopolední. Silvie Válková stále u mikrofonu. Krásný úterý přeju a rovnou jedna otázka na vás. Kdy a kde po vás naposledy chtěl někdo občanku, protože vám nevěřil skutečný věk? To bude téma 10. hodiny, tak klidně už popřemýšlejte a já k tomu pošlu trochu španělských rytmů. Enrique Iglesias už letí za váma, tak fajn dopo.

0: Tohle byl Hozier a jeho Too Sweet na Hit Radio Kontakt. Tak kdy po vás naposledy někdo chtěl občanku, protože vám nevěřil skutečný věk? Já se teda musím pochlubit, že mně se tohle stává velmi často. Dokonce nedávno mě to překvapilo v zahraničí, když jsem byla na nákupech v Německu, tak paní u pokladny si mě tak jako přísně přeměřila a pak se ptala, jestli už mi bylo 18. No ale k mojí smůle, já si nechala peněženku v autě a teď vysvětlete jí německy, že doklady máte v autě. To byl docela oříšek, nicméně já teda ukazovala klíčky, jakože jsem přijela autem a pak jsem ještě dostala spásný nápad, že mám vlastně občanku v mobilu, tak jí to ukazuju, nicméně paní mi řekla, že tohle v Německu prostě neberou, ale tak naštěstí mi přes všechny moje důkazy uvěřila a jako nebudu lhát. I přes ten malej trapas to byl hodně příjemný pocit, protože mě už je hodně přes 20, vlastně už se docela blížím 30, takže to, že po mně nejen v Německu, ale i u nás stále chtějí občanku, mě fakt jako dělá dobře. Teď mě ale zajímají vaše příhody, tak kdy a kde naposledy jste museli tahat občanku, abyste dokázali váš pravý věk. Pojďte mi to napsat, tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: A tohle už jsou další hity. Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This. To posílám za váma do práce domů i za volanty.

0: doufám, že vám to dneska utíká přesně v tomhle rytmu. Celeste Buckingham právě teď za námi, za chvilku už 10:30. A my spolu dneska řešíme, kdy naposledy po vás někdo chtěl občanku. A mně přišla skvělá zpráva od Petry. Hezké dopoledne, Silvi. Po mně chtěl občanku naposledy jeden barman na festivalu. Je to asi rok zpátky. Byl to pro mě docela šok, protože už je mi 35, tak mě to nejdřív potěšilo, ale až když naléval pití, jsem si uvědomila, že je úplně namol. Tak nevím, zda si z toho mám radovat. Peti, rozhodně. Radovala bych se i tak, protože ve víně je pravda, jak se tak říká, že jo. Takže není co řešit. Děkuji za super zprávu. A určitě mi pište vaše storky i dál, ještě budeme mít prostor si některý z nich přečíst. Připomínám, že tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: A za chvilku k tomu posílám další skvělou muziku, tak zůstaňte s náma.
2: Liberecký kraj provádí opravy silnic a mostů na několika místech v regionu. S hejtmanem Martinem Půtou jsme se tentokrát zaměřili na zákupy. Probíhá tu oprava historického kamenného mostu přes Svitávku, u kterého chce kraj zachovat jeho původní podobu. Jaké komplikace v dopravě opravy přináší a kdy bude hotovo, se na Hitrádiu Kontakt dozvíte v pátečním rozhovoru.
1: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
6: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
5: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
6: To nejlepší z regionu.
5: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschwitz našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
18: Auto na šrot.cz.
19: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
18: Volejte 776 823 833.
19: Auto na šrot.cz.
18: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
19: A zdarma odvezeme.
18: Volejte 776 823 833.
20: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
21: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
20: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
21: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
20: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
22: Auto Koutek.
0: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
10: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
10: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
10: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz.
10: Již 30 let.
0: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
22: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
23: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
24: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

tedy svým z další úžasná společnost, která nám tady takhle při úterku dělá radost. Nic se ale nevyrovná tomu, když mi vy píšete na náš WhatsApp. Řešíme občanky, kdy a kde ji po vás někdo chtěl. A já tady mám další naprosto boží zprávu od Lukáše. Ve 34 letech po mně chtěla slečna občanku, když jsem kupoval dvě piva. Měl jsem sebou 5letou dceru, tak jsem jí říkal, že jestli jsem jí zvládl ve 13, tak máme doma daleko větší problém než to pivo. Až takhle vtipnej si byl, tak to je geniální, ale Luky, víš, co by mě fakt jako zajímalo, a to mi prosím tě určitě ještě připiš, máte z toho vy, chlapi, taky radost, když po vás někde chtějí občanku? Nebo to spíš berete jako urážku, že vypadáte jako nějaký nedospělej cucák. Ono jako u chlapů se to přece jenom moc nestává, že jo? Tak mi na tohle prosím, prosím, ještě odpověz, mě to fakt zajímá. No a my si dáme další skvělou zprávu, kterou poslala Terka. V 27 jsem šla koupit proseko na oslavu a paní u pokladny chtěla občanku. Bohužel jsem jí zapomněla doma, takže jsem v 27 volala kamarádce, aby mi přijela koupit alkohol, přesně jako za starých času. No, ještě, že už jsou děti ve škole, tedy tak to vidíš, ty ses fakt vrátila zpátky v čase a to vše díky zapomenuté občance. Mimochodem, mě už teď tady píše Martin, odpovídá, něco mi tady pořád píše a už to dorazilo. Píše, ano, je to spíš potupa, když chlapovi nevěří, že je mu přes 30. Jako, jo, tomu rozumím, no. Takže jsme právě odhalili zásadní rozdíl mezi ženami a muži. Žena ve 30 vytáhne občanku s dobrým pocitem, že právě ušetřila 10 000 za omlazovací kůry. A chlap ve 30 ten přemýšlí, jestli se má urazit. Ale možná pořád lepší než nabídka slevy pro seniory.

0: 10:45 a my se v tomhle čase vydáváme do stráže nad Nisou. Jak se město mění a kam bude směřovat v příštích letech, to pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová. Tak Deny, je to tvoje.
1: Ve studiu dneska vítám starostu stráže nad Nisou Lukáše Beneše, se kterým probereme, co se ve stráži za poslední dobu podařilo i jaké jsou plány do budoucna. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, vy máte za sebou první období ve funkci starosty. Jak jste si to užil?
2: Přiznám se, že jsem se na to neuměl připravit. Vůbec jsem nevěděl, co mě čeká. A ve finále jsem si to užil.
1: Pane starosto, v jakých oblastech se obci v uplynulých letech podařilo udělat největší posun?
2: Kdybych si měl vrátit to, co se opravdu povedlo, tak si myslím, že jsme začali opravdu velice plánovat. Připravili jsme strategický plán obce, energetickou koncepci a myslím si, že jsme výrazně se změnili v oblasti komunikace s občany. Po té stránce elektronické jsme začali propagovat se a vůbec jako komunikovat s občany na sociálních sítích. Hodně dobrý projekt byl zapojení technologie WhatsAppu a skupiny v rámci obyvatelstva. Máme nové internetové stránky, no a samozřejmě výrazně jsme rozšířili náš tištěný zpravodaj občasní. A i v oblasti kultury si myslím, že jsme se posunuli dál. Máme víc akcí, jak v obci, tak jsme se naučili jezdit za kulturou. To znamená, naložíme občany do autobusu a jedeme s nimi za kulturou.
1: Jaké jsou dnes hlavní priority rozvoje stráže nad Nisou pro následující volební období?
2: Především je to technická infrastruktura. Ta se dotýká i bezpečnosti, ale v té technické infrastruktuře je to propojení části obce se Zlatým kopcem, to znamená lávka přes řeku a přes dálnici. Pak jsou to různé kanalizace a plynofikace a komunikace na Zlatém kopci. Taky jsou to nové chodníky podél ulice Studánecká a Kateřinská. Zmínil jsem bezpečnost. Chtěli bychom rádi rozšířit tým městské policie a zároveň i rozšířit kamerový systém. Samozřejmě dlouhodobě posilujeme školu a v té škole bychom rádi vyměnili kotelnu hlavní a navýšili kapacitu školy jako takové. A samozřejmě je důležité se zaměřit výrazně v tom dalším období na kvalitní veřejný prostor. Chystáme se na to, aby jsme konečně po několika letech uvažování opravdu fyzicky posunuli dopředu projekt a realizovali projekt v náměstí. To, co se nejvíc jako dotkne občanů, tak je zase nějaká ta komunikace s nima a kultura a tyhle věci s tím spojený. Chceme to rozšiřovat. Rádi bychom se zaměřili na kulturu tak, aby se lidé více potkávali a více se bavili a více stanovali.
1: Kde dále ještě vidíte prostor pro zlepšení a jaké konkrétní kroky plánujete?
2: Tak zlepšovat je pořád. Především jsem zmiňoval to náměstí, to znamená to centrum obce, je potřeba ho zfunkčnit a vytvořit tam park nějaký, aby začal růst.
1: Jakou roli by podle vás měla stráž nad Nisou sehrávat v rámci regionu Liberecka?
2: Rádi bychom více spolupracovali s Libercem. Dneska máme takový vztah trošičku, kde se míjíme, úplně si neškodíme, ale v zásadě si nepomáháme. A samozřejmě pro nás je i důležitý vztah v rámci mikroregionu. Stali jsme se nově členy mikroregionu Hradecko-Chrastavsko. Jsou to obce podobného charakteru jako jsme my, takže být dobrým partnerem pro tyto členy a partnery a být vzorem. Možná v některých případech bylo by to super.
1: Tolik starosta stráže nad Nisou Lukáš Beneš. Díky za rozhovor, pěkný den a nashledanou.
2: Těšilo mě, děkuju.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně před

0: speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
8: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
9: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zákupy.cz. Těšíme se na vás.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
10: tak Mironet! Klikni dvakrát!
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
13: Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: 9.00 právě teď a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Semelsku v Turnově v ulici za Sokolovnou. Narazilo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. Tak tady počítejte s omezením a projíždějte opatrně. No a komplikace máme taky na trase z Liberce na Nový Bor na příjezdu do Kunratic u Cvikova. Byla ošklivá bouračka motorkáře s autem a na místě stále probíhá šetření nehody. Tak i tady bacha na to a radši počítejte i se zdržením. Na cestách na sebe dávejte pozor, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Z Německa může v příštích dnech přiletět do Libereckého kraje neobvyklá zásilka. Německá armáda provádí v příhraniční Horní Lužici cvičení, během kterého trénuje schazování letáků pomocí heliových balónů, které může vítr zanést i do Libereckého kraje. Smyslem podobného způsobu distribuce je možnost informovat v případě potřeby obyvatele i v odlehlých oblastech. Máme nové zprávy o slonici Bale z Liberecké zoo, která se nedávno přestěhovala do svého nového domova ve Walesu. Bala se v novém prostředí rychle zabydluje a společnost nové sloní kamarádky Vali si zjevně užívá. Tráví spolu většinu času a společně si užívají rozlehlé travnaté výběhy a výpravy do okolních lesů. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly necelých 374 tisíc uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely bezmála 100 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 20 až 25 stupni. Odpolední teploty budou stoupat maximálně na 25 až 29 stupňů a čeká nás jasno až polojasno.
7: Hit Radio Kontakt.
0: 11. dopolední začíná právě teď. Silvie Válková stále s vámi a rovnou hraju další pecky. Tady jsou Imagine Dragons. Krásný úterý.

0: let, i to jsme vám naservírovali do toho úterního dopolka. Mimo to, ale servírujeme taky prachy na stříbrném podnose až k vašim dveřím.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: I dneska se tady v éteru ráno v 7.10 rozezněl zvonek a stovky dveří po celé České republice se otevřely. Bohužel se ale neotevřely ty, před kterýma byl náš tým, takže dnešní nevyzvednutá výhra se zvyšuje na 6 000 korun a zítra si dáme repete. Opět vyrazíme k někomu z zaregistrovaných, takže jestli ještě náhodou nemáte registraci, určitě si ji co nejdřív pořiďte na našich webovkách hitradiokontakt.cz, kde taky zjistíte všechny podrobnosti k soutěži. A být váma tak neváhám, protože poslední soutěžní den 25. září vyrazíme do terénu ne s 5, ale s 50 tisíci. Tyhle prachy si odnese náš poslední výherce a kdo ví, můžete to být právě vy. Tak šup k nám na web a nastavte si taky upozornění na 7.10 ráno. Zítra opět budeme zvonit.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Společnost jako dělaná k dopolední kávě. Takhle skvěle my vám tady i dneska hrajeme. To jsme my, Hit Radio Kontakt. Svět teď obletěla velmi šokující zpráva. Mapa světa se po 457 letech mění. Celé se to děje na žádost Afriky, prý byla na dosavadních mapách malá, a to tak, že i Grónsko bylo vyobrazováno jako větší. No tak já vím, že Afričani to mají jinak, ale my tady v Evropě zastáváme heslo, že na velikosti nezáleží, ale budiš, no. Všechny atlasy putují do skartovaček a já jen doufám, že tohle je poslední změna, protože moje zeměpisné znalosti už tak stojí na velmi vratkých základech. V čem naopak ale moje znalosti vynikají, to je playlist Hit Radio Kontakt. Za chvilku je tady Anastasia nebo Miles Smith.
1: Dny pro dobrovolnictví v Libereckém kraji proběhnou v pátek a v sobotu 11. a 12. září. Pokud máte někdy chuť udělat něco dobrého, ale nevíte přesně co a pro koho, přijďte do Libereckého paláce Líbik, kde se dozvíte, že dobrovolnictví má spoustu podob a každý si může vybrat tu svou a zapojit se. Více ve středečním rozhovoru na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
16: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
17: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
18: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
22: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
23: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
24: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Autonord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

Nice to meet you a Miles Smith, vaše hity pro ještě hezčí úterní dopoledne. My jsme se společně dostali až k času obědu a já můžu slíbit, že i k němu my vám budeme skvěle hrát, ale u skvělej playlisty nebude nouze ani u večeře. Po 6. hodině startuje večerní speciál plný oldies mega hitů. Dáme si tady pecky, který vás vrátí zpátky v čase, a rovnou i teď si dáme malou ochutnávku toho, jak to tady bude znít. Tak co pro vás mám? Dneska jsem vybrala obrovský comebackový hit kapely Blondie, Maria, 90. song, se kterým se po 17 letech kapela vrátila zpátky do hudebního světa, a zároveň song, který byl pro kapelu takovým novým začátkem. V 80. kdy se kapela rozpadla, totiž členové tvořili takovej koktejl osobních tragédií, finančních problémů a tvůrčího vyhoření, a Maria byl prostě fresh start, se kterým si získali celý svět. A ten my si dáme tady u nás v éteru právě teď. Tak volume doprava a jdeme na to.

0: a Beautiful Things. Tohle byl náš dnešní doprovod k samotnému závěru dopoledního rozjezdu. Za chvilku už je tady 12. hodina a taky srdcovky, který vám budeme posílat hezky jedno za druhou k obědu a polední pauze, takže stop, prolaďte i dál, čeká vás 5 kousků plus jedna srdcovka na přání podle vás, takže klidně už žavte telefony a přemýšlejte, co byste chtěli takhle při úterku slyšet. No a já se loučím, docelý budou ode mě ještě třeba Jeleni nebo Ed Sheeran, tak si to užijte, ať to v práci utíká a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Yeah! Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Aktuální zpráva.

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, komplikace v dopravě máme hlášené na Děčínsku. Před Českou Kamenicí směrem z Chřibské došlo ke srážce osobního auta s dodávkou a se Srnkou, tak tam dejte pozor a počítejte s lehkým zdržením. Dobře dojeďte a vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hra?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly bezmála 374 tisíc uchazečů o práci. Počet volných pracovních míst oproti červenci klesl na 100 tisíc a nejvíce lidí bez práce je v Ústeckém kraji, nejméně pak v Praze. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného jde o rtuť nebo arzen. Uvedl to dopoledne na tiskové konferenci.
9: V tento moment připravujeme na ze strany Ministerstva životního prostředí ve spolupráci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit. Během tohoto týdne děláme poslední dotahování, tak jak jsme dostali za úkol z úřadu vlády. Příští týden na vládě s tímto obeznámíme celou vládu a pana premiéra a následně budeme okamžitě konat.
8: Na konci měsíce začne sanace území, která potrvá až do června 2028 a vyjde na 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. No a v platnost vstoupila odvetná kanadská cla na americké výrobky ve výši 15, 25 a 50%. Vztahují se na výrobky z oceli a hliníku, stejně jako na mléčné produkty. Teď ještě pohled k nám.
2: Parkovné v Liberci mohou řidiči nově uhradit také prostřednictvím aplikace ParkDots. Tato platební možnost rozšiřuje stávající online úhradu parkovného a je dostupná na webu parking.liberec.cz v části online platba za parkování. Řidiči v Liberci tak získávají rychlé a moderní řešení parkování přímo v mobilu.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: V Českém Dubu je 23 stupňů, ve Frýdlantu 26 a v Děčíně 24. Odpoledne bude na severu Čech jasno až polojasno a teploty maximálně do 29 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Nádherné úterní poledne, přeju 12 hodin 2 minuty, začínají nám vaše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů z doby, kdy jste venku za domem točili obručí, skákali gumu, hráli cukrkáva limonáda čaj rum bum, pak jste se chytli horší party a učili se šulkovat lehký Petry. To asi jsme zkoušeli všichni podle vzoru. Máma jde. Nádech, pak už byl jenom velký dlouhej kašel. No jo, to je to naše dětství. To je krásný. A tak se do něj pojďme vrátit. A to například i srdcovkou s číslem 1. YouTube jenom pro vás. Hezké poledne.

0: Nádherný úvod dnešních srdcovek YouTube rok 2001.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ne na WhatsApp Hitradia s číslem 777-937-777 mi přišla zpráva od Lucky, taky jsem se zasmál, píše: ahoj Jirko, tak teď si mě dostal, prej máma jde. Úplně jsem na to zapomněla, ale přesně takhle jsme to na základce zkoušeli. Potáhli jsme cigarety, někdo řekl máma jde, já se rychle nadechla a pak jsem si málem vykašlala plíce. Dodnes nejsem kuřák. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Lucka. Tak není zač. Takhle na rovinu. Téma dnešních srdcovek nebude první cigareta, jo, to určitě ne. I když to taky k našemu dospívání patří, tenkrát se vlastně jako kouřilo úplně všude, že jo? I v letadle, i ve vlaku, prostě úplně všude. A taky hodně doma. A tak si říkám, to by vlastně mohla být zajímavější vzpomínka. Měli jste jako rodiče kuřáky? A kde, když tak doma kouřili? Protože můj táta tak už je nekuřák, ale býval silný kuřák a bydleli jsme v paneláku a jediný, kde táta mohl kouřit, bylo buď na balkoně, anebo na záchodě. No teď si představte prostě normálně panelákový byt, že jo, teď ten klasický záchod, no teď my jako tam chceme jít a tam obsazeno, že jo, táta zamčenej a tahá tam ty červený máčka. Otevřený stupačky a všechno to vlastně jde ven, že jo, všechno tady do toho paneláku. Tak máte taky podobnou vzpomínku? Dejte vědět. My si dáme další srdcovku, znovu připomínám 777-937-777 je číslo na WhatsApp a tady je Madonna. Zitem Frozen.

0: It's a loving thing. Asi by Milton na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, ale ještě předtím, tak vzpomínky na vaše rodiče, jakožto silní kuřáky. Jitka píše, ahoj, tak teď si mě pobavil, u nás doma kouřila mamka jenom v kuchyni u kafe. Vybavuju si, když přišly její kamarádky, jak ta kuchyně byla celá v mlze, ale pak se to vždycky nějak vyvětralo, nepamatuju si totiž, že by to smrdělo po celém bytě. Ani v pokojíčku to nebylo cítit. Zdraví Jitka. Čau, můj táta byl taky silný kuřák, ale mamka to nesnášela a tak mohlo jenom na balkóně. Kolikrát jsme se smáli, jak ráno stojí v mrazu jenom ve slipech a v županu, klepe kosu, ale hlavně, aby si dal čouda. Jo, to je asi taková klasika. Tom tady píše, hele, sklep, balkón, auto, taková klasika, okna na Filíci žlutý, takže super sluneční clona, dneska už všichni nekuřáci. Eva, dobrý den, oba moji rodiče kouřili a přesně na záchodě, na balkóně a občas taky na chodbě, sousedi byli fakt nadšení. Naše kouřili taky v autě, což nám jako dětem dělalo dost špatně od žaludku. Chodila se jim kupovat po kartonech červený a modrý startky a že mi bylo teprve 6, nezájem. Inu, tenkrát to byla taková doba. Krutá doba. Aspoň mě tahle zkušenost drží už přes 30 let od cigaret dál. Hezký den, Eva. Tak to jsem vůbec netušil, kam se dneska dostaneme, teda v rámci srdcovek, že jsme zabrousili na takovýhle téma, ale je teda fakt, že nevím, jak to dneska, v dnešní době je, ale tenkrát, tak jako děti jsme normálně chodili jako pro ty cíga, ne? Rodičům prostě. A přesně, v 6, v 7 letech a normálně nám to tam v těch trafikách prodávali. Bylo to tak, ne? Aspoň já tuhle zkušenost mám. Dáme si další srdcovku, vlastně už nám zbývají jenom dvě srdcovky, tak pomalu, ale jistě můžete začít přemýšlet, jakou byste dneska chtěli slyšet, jakou si dáme na přání. Za chviličku si o ní můžete napsat na WhatsApp Hit Rádia. Teď Pink, you knew.

0: Poslední srdcovkou je Enigma, Beyond the Invisible, a poslouchejte ten ženský hlas, který zpívá taky to ajajajá. Poznáváte ten hlas? Říká vám to něco?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je to totiž tato dáma. Ano, německá zpěvačka Sandra. Enigma je totiž německý strojový projekt, který založil její manžel, a ona tam velmi často v písních zpívala právě doprovodné vokály, a nebo občas, samozřejmě záleží podle toho, jaký to byl hit, i hlavní part. No, to byla tedy poslední srdcovka. Poslední srdcovka, za chviličku nás čeká ještě srdcovka na přání, tak můžete psát na WhatsApp 777937777. Co byste chtěli slyšet? Já vám to strašně rád zahraju. A ještě tady se tak jako koukám na zprávy, které posíláte, na dnešní téma, který tady nám tak nějak úplně samo vzniklo, a to je, jak vaši rodiče a kde vaši rodiče vlastně jako kouřili tenkrát cigarety v bytě. A tohle asi nejistší zpráva. Hanka tady píše: moji rodiče byli oba kuřáci a pamatuju si, jak oba dva stáli u zapnuté digestoře a hulili, u toho ještě popíjeli Turka. Nekouřím ani Turka nepiju, ale tenkrát to byl hit. Ano, na to jsem úplně zapomněl, že ten Turek tam prostě musel být s pořádným logrem. Tak to byla taková malá milá vzpomínka tedy na naše rodiče v těch 80. 90. letech. No a za chviličku, možná třeba z 80. 90. let, uslyšíme vaši oblíbenou srdcovku. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na přání na Hit Rádiu.
2: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfort Plus CZ.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
15: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
16: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
15: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
1: Sportfilm, festivalové ozvěny v České Lípě. České Lípě. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 10. září v České Lípě. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
18: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
19: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
18: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
20: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
21: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek v Božicích u Znojma za 560 tisíc, stavební parcela v Červeném Kostelci u Náchoda za 892 800 korun, další stavební pozemek v Červeném Kostelci za 3 156 360 korun, byt 2+1 v Rýmařově za 3,25 milionu a komerční pozemky v Hradci Králové Třebeši za 7 150 500 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
22: Denhydre Mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Denhydre Mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denhydremobility.cz.
23: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Dolly Pahudiny.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, 12.35 je aktuální čas a my máme taky dál teď před sebou jakože nejvyšší čas dát si srdcovku na přání. Já tady koukám na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a už teď vím, že půjdeme do 90. let a zavzpomínáme na legendární skupinu Fun Factory. To mě nepřekvapuje, že jste si napsali o Fun Factory, ale trošku mě překvapuje, že si o ní napsal chlap, teda. ale jako proč ne? Fun Factory, hele, jako děti jsme na to pařili úplně všichni. Každopádně zpráva je úplně jasná, je od Myšáka a píše: ahoj Jirko, zahraj prosím Fun Factory Close to You, díky moc. A protože chce mít jistotu, tak mi ještě tady přes WhatsApp posílá i odkaz na YouTube, abych věděl, která to je. Děkuju, Myšáku, teď si 100% můžeš být jistý, že Close to You určitě zahrajeme. Takže se pojďme připravit a můžeme si ji dát právě teď. Takže Fun Factory Close to You. To není ona, víc, já srandu. Dobře, tak tady je. Close to You, legendární hit. Páni, kolik vám bylo? Třeba v roce 92. Tak tady jsou srdcovka na přání.

0: Be Mine na Hit Radio, chviličku před 12:45, s váma Jirka Pelnář, srdcovky jsou za námi a před námi ještě celé odpoledne. No a po 14. hodině spolu probereme výmluvy, jo, protože mám tady příběh ze sociálních sítí, co mě totálně rozsekal a kterému možná ani nebudete věřit, ale potvrdil ho renomovaný server, takže je to pravda. Dobře poslouchejte, jo. Normálně chlap byl přistižen při nevěře a tvrdil svý partnerce, že je ve skutečnosti tajný agent FBI a že celá situace je součást undercover mise, jo? Měl se dokonce představit jako agent David Walker. A že ta druhá žena nebyla milenka, ale objekt jeho tajného sledování. To je co? A to se doopravdy stalo, tohle. To se fakt jako stalo. Je to jako neuvěřitelný. Někdo zapomene smazat zprávy, že jo? Někdo zapomene vypnout polohu, no a někdo zapomene, že není Jason Bourne. Takže jeho přítelkyně mu to samozřejmě nesežrala, jo? Takže to potom jako sdílela přes všechny sociální sítě a stalo se to virální. A já si jako říkám, že nejlepší na tom je, že ta výmluva byla vlastně tak šílená, že člověk skoro musí ocenit tu odvahu. Ne morálku toho chlapa, ale tu drzost. Že jako, že ne, na to snad nikdo nemohl jako vletět, ne, jakože já, sorry, jsem tajný agent FBI, no, blbec, prostě, jako úplnej. No a já si říkám, jakou výmluvu, nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy při, ať už jako načapání někoho při nevěře, anebo kdekoliv jinde, jo, obecně prostě, jakou nejšílenější výmluvu a od koho jste kdy v životě slyšeli. Probereme to dneska spolu po 14. hodině, ale už teď posílejte jednotlivý výmluvy na WhatsApp Bitradia 777-937-777. Některý výběrový se dáme třeba i po 13. hodině. Do té doby například Linkin Park nebo Damiano David na Hit Radio.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa. Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
2: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
3: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
5: ňam, ňam, ňam. Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět.
11: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
10: Ochutnáte top burger.

0: Otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Je tady závěr úterního poledne, Linkin Park, krátce před 13. hodinou. Lucie má připravené nejnovější zprávy, ještě předtím se podíváme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Děčíně v Březové ulici u křižovatky s Příčnou se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s omezením provozu. A v Liberci dneska začaly stavební práce v Ukrajinské ulici a silnice tady bude až do konce září uzavřená, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Podvodníci zkoušejí další trik, vydávají se za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k internetovému bankovnictví, pokračuje mluvčí zprávy Jakub Bejček.
11: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
10: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo čtení. Přírodovědné, čtenářské i matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích OECD loni dál klesaly. Česko zůstalo nad průměrem v celosvětovém žebříčku, se oproti roku 2022 ale pohoršilo. No a v nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy má trenér Novák jasno. Je v ní 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. A mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Začíná zítra a potrvá do 26. září. Teď se podíváme k nám.
1: Fotbalistky Slovanu další zápas Evropského poháru žen v Liberci neodehrají, stěhují se do Ústí nad Labem. Utkání proti Sarajevu ukázalo, že stadion současným požadavkům evropských soutěží nevyhovuje a potřebuje úpravy. UEFA měla výhrady především k zázemí. Klub proto plánuje opravy a další investice do stadionu.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Odpoledne na severu Čech nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni a bude foukat mírný až čerstvý vítr.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A dnešní odpoledne pokračuje dál. Jsem rád, že posloucháte i v práci a třeba možná i na dovolený. Je, pokud máte dovolenou, takhle na začátku září, dobře vy, takhle jste si to ušetřili hezky. Ale i tak jsem rád, že ať už děláte cokoliv, tak posloucháte Hit Radio. Kdyby náhodou jste dávali nějakou fotku na sociální sítě, třeba shodou okolností i z dovolený, tak víte, že nemůžete jen tak někoho označit na sociálních sítích. Mám tady totiž etiketu 21. století. Jo, už to není jenom o tom, že muži ženám mají podržet dveře, ale těch slušných věcí je mnohem víc. Které to jsou, tak to vám řeknu za chvíli. Teď Bruno Mars.

Frequencies. Je 13 hodin 12 minut, nejvyšší čas si vás trošičko taky vyzkoušet, jak zvládáte etiketu 21. století, jo? Když dáváte fotku na sociální sítě, označujete na ní automaticky své přátele? Pokud ano, tak pozor, může to být neslušné, jo? Pravidla etikety se vyvíjí s dobou a zásadní pravidlo je, že pokud to dotyčnému na fotce nesluší, tak ho prostě neoznačujete. Další pravidlo, nepoužívejte caps lock, když píšete zprávy nebo e-maily, jo, tedy velká písmena. Když napíšete větu jenom velkým písmem, tak to vypadá, že na dotyčného řvete. Když někomu voláte, tak si počítejte počet zazvoní. Tohle je jako zajímavé, jo. Protože maximum je 5. Jakmile to 5krát zazvoní, pokládáte telefon. Jinak už se to může brát jako obtěžování. To je blbost, co? Ale je to tak. Na druhou stranu taky kolikrát člověk vidí, že když nechce zvednout ten telefon a teď mu to tam pořád zvoní, jak si říká, pane bože, tak asi ti to neberu, tak to polož, ne, tak asi to nevidím, asi to neslyším, tak co? No a na závěr tady mám ještě jedno. To se taky týká telefonování. Určitě se vám to stalo, když s někým mluvíte po telefonu a najednou to vypadne, tak nevíte vlastně jako, kdo komu má volat, jo? Tak si voláte, pořád je tam obsazeno a tak podobně. Tak jednou provždy to pravidlo je jednoduchý, jo? Naspátek vždy volá ten, kdo volal jako první. To je všechno. Takhle jednoduchý to je. Jo, takhle vypadá etiketa 21. století. Tak můžete do světa. Tady máte Imagine Dragons. Jsme hit rádio.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: úterní pracovní odpoledne trávíte ve společnosti Hit Radio, tohle byly Disturbed a já se ptám, co děláte zítra ráno? 7. Jste ještě doma? My k vám můžeme přijet na návštěvu. Nebojte se, uklízet kvůli nám nemusíte, ani se malovat. My jenom přijdeme, dáme vám peníze a zase jdeme pryč. Celý to zabere tak 30 vteřin. My jsme totiž návštěva, které chcete otevřít dveře. Ale pozor, musíte stihnout otevřít do 30 vteřin od zazvonění u dveří. Zvoníme ráno po 7. hodině ve snídani šampionů. Jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, okamžitě utíkejte ke dveřím, protože my tam opravdu osobně můžeme stát. Včera to vyšlo, ale dneska ráno nám bohužel nikdo neotevřel. No a to znamená, že tedy k té základní 5000ovce přihazujeme litr navíc. Ano, když nám stihnete otevřít, tak opravdu dostanete minimálně 5000 korun a pak vždy po každém neotevření dveří každý další den přihazujeme 1000ovku navíc. To znamená, že zítra vám vezeme 6000 korun, když nikdo neotevře, no tak další den budeme mít 7000 a takhle to pokračuje dál. Podrobnosti, jak se přihlásit, najdete na webu hitradio.cz. Tak držím palce. My si dáme za chvilku. Co na tohle? Jay-Z, Alicia Keys. A vydáme se s nima do New Yorku. A pak se zase vrátíme zpátky do Čech. Nebudou chybět ani Vanastovy věci. Tak dál buďte s Hitradiem.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hra?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci. V IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let.
15: Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
19: Slyším, Datart nákupy?
18: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
19: To je mazec.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
21: No jistě.
20: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
21: No jistě.
20: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
21: No jistě.
20: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
22: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
23: tak Mironet. Klikni dvakrát.
24: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Rehab in a Sesh, Rock My Body, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, je 13.37, to znamená, že za chvíli už budou 2 odpoledne a po 2 hodině odpolední tady na Hit Radio budeme dneska hledat nejšílenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, anebo možná, kterou jste i kdy řekli. Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 posílejte výmluvy, můžete poslat SMS-ku, hlasovku, to už nechám na vás. Jenom na mátku už tady pár zpráv mám, třeba Tomáš píše, moje bývalá mi tvrdila, že chodí každý čtvrtek večer na jógu. Divné bylo, že se vždycky vracela nalíčená víc než před odchodem. Když jsem se zeptal, kde má podložku, řekla, že cvičí mentální jógu. Její instruktor se jmenoval Pavel a měl garzonku. Tak výborně, tak blbá výmluva, blbá výmluva. Jakou nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy? Dejte vědět.

0: David Guetta s hitem Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč. Ano, pryč, už jsou prázdniny, pryč je léto, když teda dneska je 30 stupňů, tak od zítřka zase přijde ochlazení a jediná věc, která nám asi pomůže přežít ten konec léta a přijde podzimu v psychické pohodě, tak je co? Co? Ano, burčák. Co jiného? Já tomu říkám jemně perlivý reset metabolismu i mozku. Burčák už je v prodeji, tak jenom ale pozor, jo, při jeho koupi, hlavně u silnic a benzínek. Dávejte se na to bacha, aby ten burčák vás potom neresetoval víc ze spora, než ze zora. Za chviličku Coldplay, taky Michael Andrews a Gary Jules, tak buďte s námi.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí jako stvořené pro váš dokonalý vánoční večírek.
6: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
7: Zkrátka vše na míru pro vaše vánoční setkání, jak si ho představujete.
6: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší.

0: diamanty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit. Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Yeah! Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Činasky jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a my jdeme na zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně dneska na D10 mezi 58. a 66. kilometrem ve směru do Turnova bude u Krajnice probíhat sečení trávy. A na trase z Nového Boru směrem na Zákupy počítejte u Svojkova s omezením provozu kvůli nestabilnímu svahu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Opoziční lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády, ANO, SPD a motoristů. Podle předsedy lidovců Jana Grolicha koalice s rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení.
10: Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
9: K záměru lidovců vyvolat hlasování o nedůvěře se připojí také ODS. Český premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmu, rozhodla Evropská komise. Svěřenecký fond podle ní situaci dostatečně neřeší. Komise zároveň potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Premiéra Babiše postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší to, napsal ČTK. Britský král Karel III. Potvrdil Harryho status neaktivního člena rodiny. V dopise vládě uvádí, že jeho mladší syn s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny a nemají nárok na oslovení jako královské výsosti. Teď ještě pohled k nám.
11: Z Německa může v příštích dnech přiletět do Libereckého kraje neobvyklá zásilka. Německá armáda provádí cvičení, během kterého trénuje schazování letáků pomocí heliových balónů, které může vítr zanést i do Libereckého kraje. Smyslem cvičení je v případě potřeby možnost informovat obyvatele i v odlehlých oblastech.
12: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
11: Na severu Čech měříme 24 až 28 stupňů, odpoledne nás čeká jasno nebo polojasno. Zítra bude zataženo, odpoledne s deštěm a teploty spadnou ke 20.
13: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář, Hit Radio.
15: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a my už za pár minut budeme hledat nejšílenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, nebo možná i kterou jste kdy použili. A to z toho důvodu, že na sociálních sítích tak prolítl příběh, který je opravdu skutečný, a to o frajerovi, který byl přistižen s milenkou a své teď už ex, tak se vymlouval na to, že je agent FBI a že ta dáma není jeho milenka, ale je to dáma, kterou on jako tajný agent musí sledovat. Tak... Ano, Lucie tady obrací oči v sloup, já taky říkám, že to je naprostý vůl, že tohle ani není možný, ne, to použít.
9: Tak evidentně to možné je, že, když to udělal. No ale... Tak třeba máte lepší výmluvy.
15: Ano, a my je chceme slyšet. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia. Posílejte zprávy, pište hlasovky, nebo obráceně, jak chcete, pište zprávy a posílejte hlasovky.

Divoký kočky na Hit Radio, 10 minut po druhé hodině odpolední. Dneska tak společně hledáme nejšílenější výmluvu při často podezření z nevěry. Jo? Na WhatsApp 777937777 mi posíláte vaše zprávy a stojí to teda jako za to. Třeba Lenka píše, kamarád čin partner měl v mobilu kontakt pneuservis. Volal mu hlavně večer, o víkendech a jednou dokonce i na Štědrý den. Když to potom prasklo, tak tvrdil, že jen dlouhodobě řešil přezutí. Tak je dobrý, tak hlavně, že neřešil prasklou gumu, ne, teda pneu. Ondra, kamarádce partner vysvětloval hotelový účet tím, že si potřeboval odpočinout od lidí. Jenže na účtu byly dvě snídaně, tak řekl, že měl velký hlad a byl tam i župan ve velikosti S a ten prý byl taky jeho, že velkou velikost neměli. Dobrá výmluva, OK. Roman, partnerka kamaráda, jasně, tvrdila, že jí píše osobní trenér kvůli jídelníčku. A zprávy typu chybíš mi prý znamenaly, že jí chybí bílkoviny. OK, výmluva vyšší dívčí, dobře. A mám tady dokonce i jedno přiznání, je to teda bez podpisu, logicky. Píše se tu, no tak dobrá, před 6 lety jsem měl milenku. Když nás potom moje teď už ex viděla, tak se mě doma ptala, jakože kdo to byl. A já jsem jí řekl, že to byla dívka, kterou jsem si zaplatil, abych jí vyzkoušel, jestli žárlí. Jako, nevyšlo to, což chápeme evidentně, takže jí prej teda odvezl potom pryč a už měl klid. No. Tak, OK, dobře. To je jedna výmluva za druhou. Která je nejlepší? Tak na to přijdeme už za chvíli, dáme jeden hit a vy ještě máte 3 minuty na to, abyste napsali na WhatsApp Hit Rádia vaši výmluvu.

Sigma, Nobody to Love na Hit Radio. Dneska hledáme nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, a mám ji tady. Mám ji tady, týká se opět nevěry. Nejšilenější výmluva. Projel jsem všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio, za to moc děkuju. A ta nejšilenější zní takhle. Ahoj Hit Radio, tohle není moje zkušenost, ale příběh, o kterém jsem slyšela. Jeden chlap své ženě dlouho tvrdil, že žena, která mu pořád volá a občas za ním jezdí, je jeho dcera z předchozího vztahu. Nakonec se teda ukázalo, že to žádná dcera nebyla, ale byla to jeho milenka, a ta navíc vůbec netušila, že on je ženatý. Takže výmluva, to je moje dcera. Bravo! Chápu, že tohle pár let mohlo vydržet. Ale stejně ta drzost. Co byste udělali, dámy? Sedím, že pořád žije. Já si že máš štěstí, že ho nezabila. No, tak díky za všechny zprávy, které jste posílali. A tady máte ode mě hit. Alex Warren. How do

0: Rádiu a Ale Farben, je 14:21. Já vím, že je teprve úterý 8., ale co jiného takhle jako na začátku pracovního týdne dělat, než si plánovat víkend. A o víkendu sice přijde nějaký ochlazení, ale ty teploty budou pořád příjemný, kolem 22 stupňů Celsia, až ten další týden už to má jít pod 20. No a protože už začalo vinobraní, tak kdy jindy, než tento víkend vyrazit na vinobraní? Můžete se podívat, vinobraní samozřejmě bude v průběhu celého září. Tím, že bylo extrémně horké léto, tak otázkou je, jak to vlastně vůbec bude vypadat s vínem. Tak odpověď je jednoduchá. Není to vlastně jako zas tak špatný, jo? Protože i přesto, že bylo extrémní horko a letošní sklizeň vína bude kvůli suchu výrazně menší, tak horké léto podle některých odborníků může prospět především modrým odrůdám. Jo. A velmi zajímavá prý mohou být i letošní svatomartinská vína. Tak někdy něco špatné pro něco dobré, jak se říká, tak uvidíme. Každopádně vyrazit na vinobraní po víkendu za mě skvělý nápad. DJ Antoine The Beachakers, to je další super hudební nápad, ty si dáme už za chvíli a k ním přidáme také i byt číslo 66, ve kterém bydlela Kateřina Marie Tichá.
1: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 6 890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
7: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární gala večer XTB KSW 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSW.
8: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
9: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je Okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
12: Do vinotéky Víno Hruška. V Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
11: Ve vinotéce Víno Hruška. V Liberci a Jablonci.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Sportfilm, festivalové ozvěny v České Lípě. České Lípě. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 10. září v České Lípě. Vstup zdarma.
15: sportfilm.cz.
16: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
17: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
18: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokp.cz.
19: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
21: Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo.
22: Ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
21: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů. A teď se nechci nikoho dotknout, ale mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny. Jo? Když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici.
22: Souhlas.
21: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
22: Make vlasy color again.
20: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
23: Mažu stopy

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, 14:35, takže chviličku po půl třetí, půl čtvrtý, půl pátý, půl šestý, počítám to tady na prstech, přeci jen už je druhý pracovní den a je odpoledne. Za tři hodinky, tak Linda Nosková bude bojovat ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou, takže my budeme určitě fandit, budeme držet palce. Do těch tří hodin, tak vás samozřejmě i nadále budeme bavit, já teda už ne, ale od 15 hodin naše odpolední show, která se na vás samozřejmě těší úderem 15. hodiny. Do třetí dáme například ještě Shakiru a chystám pro vás taky Blur a jejich Country House. To je jenom taková, řekněme, malá upoutávka na to, co by vás mohlo zítra zase čekat v srdcovkách tady na Hit Radio, které zítra budou začínat opět ve 12 hodin. No, a co vás dneska bude čekat v odpolední show? No to nevím, ale třeba se to dozvíte právě teď.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máme tady úterý a dneska si společně probereme to babí léto. Co je nejlepší dělat takhle právě na podzim, ale zároveň ještě v těch letních teplotách, jako dneska máme, protože já věřím, že dneska máte na sobě všichni třeba kraťasy nebo šaty a nechcete si upustit toho léta. Těším se na vás dneska ve tři na Hit Radio.

Shakira s hitem Zoo. Posloucháte Hit Radio. 14 hodin 43 minut, to znamená, že za chviličku už máte doma ze školy i ze školky tu vaší Zoo. Tak pevné nervy. A jinak zkuste udržet nervy na úzdě i dneska za volantem. Mám pro vás challenge, jo. Zkuste až do zítřejšího poledne nepoužít klaxon, nevyblikat nikoho dálkovýma, neťukat si na čelo, nebo neukazovat prostředníček na ostatní řidiče. Schválně, jestli to dokážete, zítra ve 12, až nám začnou srdcovky a my se tady znovu spolu na Hit Radio uslyšíme, tak to probereme. Možná si říkáte, že to je extrémně těžká challenge, nebojte, já vím, že to bude těžký, ale ne tak moc, jako challenge pro řidiče bavoráku, aby používali blinkry. Ale to si necháme na někdy jindy. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 a do 15. hodiny, než začne odpolední show.

0: tak se máte na co těšit. Já se na vás těším zítra ve 12, tak se smějte.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
13: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
14: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma.

0: Prime Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiče pozor na dálnici D10. Mezi 58. a 66. kilometrem ve směru do Turnova bude u Krajnice probíhat sečení trávy. A sečení trávy probíhá také na trase z Mladé Boleslavy do České Lípy za Hrdlořezy. Tak prosím vás opatrně, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. A vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární gala večer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo ve čtení. Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj loni dál klesly. Česko sice zůstalo nad průměrem, celosvětovém žebříčku si oproti roku 2022 ale pohoršilo. Volodymyr Zelenský doufá, že se setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Chce s ním jednat o americké pomoci při protivzdušné obraně Kyjeva. Na ten ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky. Schůzka by se měla uskutečnit po 20. září. Cena mědi v pondělí vystoupila na nové rekordní maximum. Překonala tak dosavadní letošní rekord. Za růstem stojí především obavy z nedostatku mědi mimo Spojené státy. K růstu ceny přispívá také slabší dolar. Ten zlevňuje měď z pohledu držitelů ostatních měn. No a záchranáři v Nepálu pátrají po přeživších v tunelech vodních elektráren. Podle odhadů by tam mohly být uvězněné desítky dělníků. Pátrání pokračuje téměř 2 týdny po ničivých záplavách. Ty způsobilo zřícení ledovce do řeky na hranici Nepálu a čínského Tibetu. Zahynuli při nich stovky lidí.
0: Přátelé, užívejme si krásné teploty, protože v Liberci právě teď aktuálně měříme 27 stupňů, Česká Lípa hlásí 28, to samé Doxy, a například třeba v Jablonci, tak tam opět lednička našeho kraje, krásných 26.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi Jirka Krupeca, startujeme odpolední show, no a přátelé, startuje nám za pár dní babí léto, tak ho probereme úplně do detailů v následující hodině. Čeká nás také třeba velké poděkování našim záchranářům a mnohem víc. Zůstaňte s námi, se mnou. Já vám pustím tu nejlepší muziku na severu Čech. Za chviličku Golden.

Like it, jejich nádech dozněl éterem Hydrádia Kontakt. No a přátelé, protože máme 8. zářince, tak to znamená, že máme před sebou už každým dnem start babího léta. A mě zajímá, jak ho trávíte. Co vám přijde nejlepší na babím létě? Já mám nejradši to, že konečně spadnou teploty na normální lidskou hladinu, protože mě všechno přes 15 stupňů prostě úplně vypíná, takže si konečně, já se jako proberu konečně na ten podzim a navíc přesně přichází pomalu podzim, ještě není úplně sychravo, ale už začne třeba pozvolna padat listí a začne to být takové to krásné, romantické a víte co? Přijde taky sezóna Pumpkin Spice Latte a to je na babím létě, taky to nádherné. Ha. Vy mi přátelé pište na náš rádiový WhatsApp 606 825 404, to je to magické číslo a zajímá mě, co vy osobně konkrétně máte na babím létě nejradši. K tomu pouštím ty nejlepší hity na severu. Temper City, Self Aware, za chvilku Benassi Bros a jejich Every Single Day. Doufám, že máte ve společnosti Hydrádia Kontakt krásné úterní odpoledne, tak přeju, ať je ještě lepší. Je s vámi Jirka Krupica, jdeme na to.

0: 15 hodin, 15 minut, takový krásný čas, vyladíte Hit Radio Kontakt. No a přátelé, protože máme 8. září, tak jsme před chvílí probírali spolu, jak se srovnáváte s nastupujícím babím létem, co máte na něm třeba případně nejradši. No a píše tady Klára, se kterou jednoznačně souzním, jednoznačně ty rána. Ještě není zima, ale už člověk nemusí vstávat do 30 stupňů. Mikina, kafe a mlha, ideál. Kláry, mega s tebou souhlasím, ty ranní mlhy jsou úplně moje. No někdy si připadám jako třeba v takovém krásném středověkém Londýně. Pojďme dále, píše mi třeba Martina Sturnova, že miluje večer, že miluje to, že večer už je brzo tma. Zapálí svíčky, zaleze pod deku a konečně má pocit, že je legitimní nic nedělat. Přesně tak. To sluníčko do 10 do večera nám prostě dává takový ten pocit toho FOMA, že jsme něco prošvihli. Tak přátelé, vytáhnout mikiny, vyžehlit mikiny, protože už za chvilku je budeme potřebovat.
1: Liberecký kraj provádí opravy silnic a mostů na několika místech v regionu. S hejtmanem Martinem Půtou jsme se tentokrát zaměřili na zákupy. Probíhá tu oprava historického kamenného mostu přes Svitávku, u kterého chce kraj zachovat jeho původní podobu. Jaké komplikace v dopravě opravy přináší a kdy bude hotovo, se na Hitrádiu Kontakt dozvíte v pátečním rozhovoru.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
4: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfort Plus CZ.
5: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Liberecká výšina.
3: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
2: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
3: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
2: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
6: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Emily Armstrong v čele téhleté úžasné partičky a song z jejich úplně prvního alba From Zero doznělo právě teďka éterem Hit Radia Kontakt. A já jsem hrozně rád, že tahle ta vlna toho jako lepší, horší, jaké to může být, už kolem Linkin Park pominula a lidem se to zkrátka líbí. Před námi je ale DJ, kterého už si bohužel nikdy naživo neposlechneme. Je jim Avicii a my si dáme právě teďka jeho Hey Brother. Tak užívejte.

Přátelé, a teď jedna taková hořko-sladká zpráva. Žena, mladá žena v Jizerkách si totiž před nedávnem poranila obě nohy. No a kluci záchranářský jí potřebovali dostat ke zdravotníkům, jenomže ten terén, ve kterém ona zrovna byla, tak byl dost daleko a dost nepřístupný. No a tak jí tedy nesli. Ale přátelé, nesli jí k těm zdravotníkům hodinu a půl. Hodinu a půl nesli borci mladou holku. Ano, zaplať pán Bůh, že to byla mladá holka, kdyby takhle museli nést mě při mých skoro, no něco málo přes 100 kilo, tak si myslím, že bych jim dal asi trošku víc zabrat. Nicméně kluci, obrovský klobouček před váma, moc díky, že vás máme, moc díky, že se můžeme spolehnout, že když se něco pokazí, tak jste tam pro nás. Takže následující muzika bude hlavně pro vás. Za chviličku David Guetta a Sia.

Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: AutoNašrot.cz.
2: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
1: Volejte 776-823-833.
2: AutoNašrot.cz.
1: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
2: A zdarma odvezeme.
1: Volejte 776-823-833.
3: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvy můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
6: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
7: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
6: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558, Liberec. www.autokpplus.cz.
9: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zákupy.cz. Těšíme se na vás.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park, bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
0: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Blood Running, Ray Dalton. Přátelé, o tom, že se mění mapa světa, už jste asi slyšeli. Ano, OSN odhlasovali, že by chtěli udělat jako trošku větší Afriku na té mapě, protože je srovnatelná s Grónskem, což úplně reálu neodpovídá. Já vám nevím, já jsem podle Globusu ještě nikam necestoval, tak mě to vlastně nikdy moc neiritovalo, ale třeba tentokrát zjistím, že to, že jsem úplně levej na zeměpis, bylo způsobeno právě tím, že ten Globus je špatně nakreslený. Zároveň Strejda Donný ve své nekonečné moudrosti vymyslel, že se jezero Ontario přejmenuje na americké jezero a zároveň Mexický záliv už není mexický, ale americký záliv. No ale o Donným o tom potom, k němu se ještě vrátíme v následující hodině. Teď už Coldplay a Beyoncé, Hymn for the Weekend a taky Lady Gaga.

0: Lady Gaga a Abrakadabra na závěr hodiny. A teď nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči bacha v ukrajinské ulici v Liberci. Probíhají tady stavební práce a silnice je zcela uzavřená. A pozor, taky v ulice Nová v Liberci je taky zcela uzavřená, a to z důvodu úpravy místních komunikací. Takže se těmto dvěma místům ideálně vyhněte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba? Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Ani v 16 hodin nechybí krátké zprávy a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Andrej Babiš společně se Schillerovou vysvětlovali detaily rozpočtu poslancům SPD. Schillerová po jednání novinářům řekla, že debata se vedla především o budoucnosti a plánovaných strukturálních reformách. Poslanec SPD Jan Hrnčíř zmínil, že jednání bylo krátké a konstruktivní. Pokračovat bude ve středu. A ve středu přes Česko bude rovněž přecházet studená fronta. Ta přinese četné srážky nejvíce na Moravě a ve Slezsku. Lokálně tam může spadnout kolem 40 mm deště. Vyloučené nejsou ani bouřky. Středeční srážky ale podle meteorologů problém se suchem nevyřeší. Píšou o tom novinky CZ. Slovenská policie už v pondělí zadržela 4. obviněného cizince v kauze překaženého žhářského útoku na výrobce bezpilotních systémů a předala ho do vazby. V tiskové zprávě to dnes oznámilo policejní prezidium. No a Británie, Francie a další země omezí dovoz zboží z izraelských osad. Podle agentury Reuters to dnes oznámili jejich ministři zahraničí ve společném prohlášení. Situace na západním břehu se vinou bezprecedentních násilností ze strany osadníků výrazně zhoršila. Informují o tom ministři.
0: U nás na severu měříme 26 až 28 stupňů, přátelé. Dokonce v doxech hlásí 29. Máme jasno úplně čistou oblohu a takhle to bude až do večera.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show v plném proudu. S vámi zcela výjimečně osamocený Jirka Krupica. Před námi ty nejlepší hity na severu Čech. Lipo a Krištof, jejich jednou jsem slíbil. Taky Miley Cyrus, End of the World. No a spousta zajímavých témat, taky humor mě vlastní. Podíváme se třeba, jak dopadli naši liberečtí házenkáři. Už za chviličku na Hit Radio Kontakt. Pojďme na to.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

Miley Cyrus, End of the World, přátelé, a dneska. Dneska 8. září. Máme velmi speciální den. Dnes totiž máme den omluv. Ano, pánové, mluvím teď hlavně na vás z vlastní zkušenosti. Jedno, tak promiň, nebo já se omlouvám, může zachránit lecjakou situaci. Co si budeme vyprávět, myslím si, že většina z nás, když si tak probere tu minulost nebo i současnost, tak si uvědomí, že kolikrát fakt to jedno slovíčko dokáže zachránit tichou domácnost. Jak to máte? Omlouváte se rádi? Klidně mi napište, můžeme to spolu probrat a já budu posílat tady k tomuhle sahání si do svědomí další skvělou muziku. Co třeba New Religion a nebo Kytlarová a Justin Bieber, jejich Stay?

0: Jedna skvělá sportovní zpráva takhle při úterním odpoledni na Hit Radio Kontakt. Naši liberečtí mladí házenkáři urvali na házenkářském turnaji stříbro, i když to chvilku vypadalo, že se nedostanou do finále, bylo to napínavé do poslední vteřiny úplně jako trenky, tak se tam dostali a vybojovali druhý nejcennější kov úplně, který se uděluje, za což jim patří obrovská gratulace. Třeba tím i namotivovali nějaké další kluky a holky, co by přemýšleli o tom, že by házená mohla být sport pro ně. Pokud nad tím přemýšlíte, určitě běžte. Jak sami vidíte, máme tady v Liberci druhá nejlepší házenkáře v republice.
1: Dny pro dobrovolnictví v Libereckém kraji proběhnou v pátek a v sobotu 11. a 12. září. Pokud máte někdy chuť udělat něco dobrého, ale nevíte přesně co a pro koho, přijďte do Libereckého paláce Líbik, kde se dozvíte, že dobrovolnictví má spoustu podob a každý si může vybrat tu svou a zapojit se. Více ve středečním rozhovoru na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Herka Mašková, Mára Dambora a jejich příběh dozněl právě teď éterem Hitrádia Kontakt. Přátelé, ale představte si, jdete takhle ráno, vstanete, rozlepíte oči, chcete jít do práce a najednou tam stojí před dveřmi člověk a nabízí vám 5 000 korun. Ano, tohle se přesně může stát.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to přesně tak, včera si odnesl 5 000 korun Roman, no a jak to vypadalo dneska, pojďme se na to juknout.
2: Jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, i vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5 000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hitrádia.
3: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
4: Koukám do oken.
2: A někdo jde?
4: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
2: Šáči, to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
0: Tak přátelé, slyšeli jste to sami, dneska 5 000 nepadla. To znamená, že zítra hrajeme o mnohem větší balík. Tak šup, šup, rychle registrovat, kdo ještě nejste, a pak už si jenom držet palce, aby zrovna zítra u vás někdo z Hitrádia Kontakt zazvonil.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show pokračuje a přátelé, protože máme rádi, když víme úplně všechno, co se v našem kraji šustne a rádi vám to potom tlumočíme, tak tady máme opět takové okénko s naší Denisou, která tentokrát vyrazila do Stráže nad Nisou.
1: Ve studiu dneska vítám starostu Stráže nad Nisou Lukáše Beneše, se kterým probereme, co se ve stráži za poslední dobu podařilo i jaké jsou plány do budoucna. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, vy máte za sebou první období ve funkci starosty. Jak jste si to užil?
2: Přiznám se, že jsem se na to neuměl předpravit. Vůbec jsem nevěděl, co mě čeká, a ve finále jsem si to užil.
1: Pane starosto, v jakých oblastech se obci v uplynulých letech podařilo udělat největší posun?
2: Kdybych si měl vrátit to, co se opravdu povedlo, tak si myslím, že jsme začali opravdu velice plánovat. Připravili jsme strategický plán obce, energetickou koncepci a myslím si, že jsme výrazně se změnili v oblasti komunikace s občany. Po té stránce elektronické jsme začali propagovat se a vůbec jako komunikovat s občany na sociálních sítích. Hodně dobrý projekt byl zapojení technologie WhatsAppu a skupiny v rámci obyvatelstva. Máme nové internetové stránky, no a samozřejmě výrazně jsme rozšířili naše tištěný zpravodaj občasník. A je v oblasti kultury si myslím, že jsme se posunuli dál, máme víc akcí, jak v obci, tak jsme se naučili jezdit za kulturou. To znamená, naložíme občany do autobusu a jedeme s nimi za kulturou.
1: Jaké jsou dnes hlavní priority rozvoje Stráže nad Nisou pro následující volební období?
2: Především je to technická infrastruktura, ta se dotýká i bezpečnosti, ale v té technické infrastruktuře je to propojení části obce se Zlatým kopcem, to znamená lávka přes řeku a přes dálnici. Pak jsou to různé kanalizace a plynofikace a komunikace na Zlatém kopci, taky jsou to nové chodníky podél ulice Studánecká a Kateřinská. Zmínil jsem bezpečnost, chtěli bychom rádi rozšířit tým městské policie a zároveň i rozšířit kamerový systém. Samozřejmě dlouhodobě posilujeme školu a v té škole bychom rádi vyměnili kotelnu hlavní a navýšili kapacitu školy jako takové. A samozřejmě je důležité se zaměřit výrazně v tom dalším období na kvalitní veřejný prostor. Chystáme se na to, aby jsme konečně po několika letech uvažování opravdu fyzicky posunuli dopředu projekt a realizovali projekt náměstí. To, co se nejvíc jako dotkne občanů, tak je zase nějaká ta komunikace s nima a kultura a tyhle věci s tím spojených. Chceme to rozšiřovat. Rádi bychom se zaměřili na kulturu, tak aby se lidé více potkávali a více se bavili a více stmelovali.
1: Kde dále ještě vidíte prostor pro zlepšení a jaké konkrétní kroky plánujete?
2: Tak zlepšovat je pořád. Především jsem zmiňoval to náměstí, to znamená to centrum obce, je potřeba ho zfunkčnit a vytvořit tam park nějaký, aby začal růst.
1: Jakou roli by podle vás měla Stráž nad Nisou sehrávat v rámci regionu Liberecka?
2: Rádi bychom více spolupracovali s Libercem, dneska máme takový vztah trošičku, kde se míjíme, úplně si neškodíme, ale v zásadě si nepomáháme. A samozřejmě pro nás je i důležitý vztah v rámci mikroregionu. Stali jsme se nově členy mikroregionu Hrádecko-Hrastavsko, jsou to obce podobného charakteru jako jsme my, takže být dobrým partnerem pro tyto členy a partnery a být vzorem možná v některých případech, bylo by to super.
1: Tolik starosta Stráže nad Nisou Lukáš Beneš. Díky za rozhovor, pěkný den a nashledanou.
2: Těšilo mě, děkuju.
3: Autokoutek. Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let. Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
5: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
4: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
5: To nejlepší z regionu.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
18: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
19: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
18: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
20: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
21: Vinilovou? A bude sama hrát?
20: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
22: Experto Family. Od V podlahy.
23: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
24: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Annex SRO, www.autoannex.cz.
25: Hit Radio Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Radio Kontakt, přátelé, doufám, že máte krásné úterní odpoledne, doufám, že už máte všechno, co bylo třeba zařídit, zařízeno, a taky doufám, že máte zásobu všech memů s Donaldem Trumpem, protože je třeba ty memy teďka vzít a všechny předělat.

Říkáte si proč? Ono totiž jeho naprosto ikonická blondětá přehazovačka už není blondětá. U Jodony se totiž rozhodl, že bude zase zpátky mladý Jura, a tak si svoji blondětou štici přebarvil do hněda. Takže je teďka třeba vzít a všechny meme odkazující na jeho bujnou štici přebarvit na hnědou barvu. No, každý na to máme trošku jiný pohled. Já na to mám pohled ten. Já, kdybych se přebarvil, tak je mi to stejně úplně jedno, protože mi vlasy velmi brzy vypadají.

0: Když jsme se bavili před chvíli o vypadávání vlasů, tak zrovna dospívává muž s bujnou hřívou. Pokáč a jeho solitér v závěru 16. hodiny na Hitrádiu Kontakt. Máme minutku po 17. Pojďme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor, v ukrajinské ulici v Liberci jsou tady stavební práce a silnice je zcela uzavřena. A pozor, na trase z Nového Boru na Zákupy, tady je z důvodu nestabilního svahu omezený provoz. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio Kontakt.
8: Je 17 hodin a to je čas na další krátké zprávy. Zdraví vás Klára Zemanová. Ministr životního prostředí Igor Červený se vyjádřil k ekologické situaci na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda průzkum odhalil zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. A to včetně rtuti, arsenu nebo dioxinů. Území už zabezpečila policie a na konci září začne jeho sanace. Řecká zoologická zahrada pečuje o 3 mláďata kriticky ohroženého tygra sumaterského. Dvěma měsíčním tygřatům dnes veterináři aplikovali čipy a podali očkování. Píše o tom agentura AP. Podle odhadů ve volné přírodě zbývá pouhých 400 jedinců, a to především kvůli rychlému kácení lesů. Vývoz ropy z Kuvajtu se zotavuje. Stále více tankerů totiž nachází způsoby, jak se dostat přes Hormuzský průliv. Kuvajt teď vyváží zhruba 1 milion barelů ropy denně, včetně přepravy pomocí transferů mezi tankery mimo Hormuzský průliv. No a finále domácího fotbalového poháru se stejně jako v minulé sezóně uskuteční na stadionu v Hradci Králové. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor fotbalové asociace. Úředním hracím termínem finálového zápasu bude středa 12. května příštího roku.
0: Zítra očekáváme na severu Čech oblačno až zataženo, místy ojediněle i přehánky a nejvyšší teploty vyšplhají k 21 až 24 stupňům.
7: Hitrádio Kontakt.
0: Ladíte Hitrádio Kontakt, s vámi Jirka Krupica, no a v rámci odpolední show posílám tu nejlepší muziku. Dáme Jeleny, někde kolem, pojďme na ně.

Rosé a Bruno Mars, jejich dnes už legendární APC doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt. A přátelé, pokud přemýšlíte nad nějakou, ne letní, ale nějakou zimní brigádou, mám pro vás vážně, vážně skvělý tip. Má to jenom jeden háček, je to za polárním kruhem. Ano, jedna agentura schání 10 brigádníků do Laponska na role Santy Klauze a paní Klauzové. Jde o to vítat návštěvníky v Santově vesničce, fotit se s nima a dělat jim zkrátka vánoční atmosféru. A teď, pokud nesedíte, tak si sedněte nebo se něčeho chytněte. Protože za tuhletu práci snů, dá se říct, nabízí vážně skvělý plat. 2,5 až 3 tisíce euro. Jakože, cože?

0: Ed Sheeranu a jeho Perfect, ale přátelé, co je skutečně perfektní. Znáte ten pocit, jo, když se otevře grill, teď na to, na ten grill hodíte šťovno, to je maso, teď se tam začne to tam bublat a prskat a celé se to začne jako smažit a pak to vezmete do, položíte to hotové maso na úžasnou bulku, k tomu prostě zeleninka, okurečka, zavřete to a tak se to jí. Ano přátelé, Burger Festival opět míří do Liberce a to konkrétně tento víkend 11. až 13. září u nákupního centra Gečko, tak pokud patříte stejně jako já mezi burgeromilce, ha, tak to je přesně ta akce, kterou si nemůžete nechat ujít.
1: Liberecký kraj provádí opravy silnic a mostů na několika místech v regionu. S hejtmanem Martinem Půtou jsme se tentokrát zaměřili na zákupy. Probíhá tu oprava historického kamenného mostu přes Svitávku, u kterého chce kraj zachovat jeho původní podobu. Jaké komplikace v dopravě opravy přináší a kdy bude hotovo, se na Hitrádiu Kontakt dozvíte v pátečním rozhovoru.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
8: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
9: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
8: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Gečko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Gečka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
13: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
14: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
16: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
17: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
16: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
18: Sportfilm, festivalové ozvěny v České Lípě. České Lípě. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 10. září v České Lípě. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
19: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
20: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
21: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Turn the lights off, doznívá Ezerem Hedrády a Kontakt. A víte co, přátelé, to vůbec není špatný nápad. Zhasněte si, udělejte si pohodičku úplně největšího kalibru, otevřete telefon na chvilku, najděte Instagram, tam zadejte Hydrádio Kontakt a scrollujte a odpočiňte si u toho, protože na Instagramu Hydrádio Kontakt najdete spoustu zajímavostí z vysílání, najdete tam videa, najdete tam i třeba zajímavosti ze světa hudby. Zkrátka to, co se nevejde do běžného vysílání Hydrádio Kontakt, tak najdete právě na našich sociálních sítích a to si rozhodně nenechte ujít.

0: Sharpa, Love Again a odpolední show na Hitrádiu Kontakt. Venku je krásný den, máme 8 minut po půl šesté, přátelé, a já věřím, že jste si v mé společnosti dnešní show užili. Pomalu, ale jistě za chvíličku přijde na loučení, ale není všem dnům konec, protože vysílání Hitrádia Kontakt je 24/7 a pro vás bude po 18. hodině, tedy za 21 minut, připravená Káťa Pechová a spolu s ní ty nejlepší hity z dob poměrně nedávno minulých. Říkáte si, na co, že si to můžete těšit? Co třeba Bon Jovi? O českou muziku se postarají Činasky. A taky Avril Lavigne nachystaná. Tak o takovéhle pecky a nejenom tyhle nebude nouze už po 18. hodině na Hitrádiu Kontakt, tak určitě zůstaňte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
3: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
14: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
2: Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
16: tak Mironet. Klikni dvakrát.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci. V IQ Landii nebo v IQ Parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ Landii či IQ Parku. Vše na iqlandia.cz. A oslava je dokonalá.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor v Liberci, v Ukrajinské ulici probíhají stavební práce a tak je zcela pro provoz uzavřená. No a pozor taky na trase z Nového Boru na Zákupy. U Svojkova je z důvodu nestabilního svahu omezený provoz. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kontrola 112 kamionů odhalila 14 přestupků. Nejčastěji šlo o předjíždění nebo nepoužití pásů. Nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. Preventivní akce probíhala dnes na dálnici D8 na 78. kilometru. Policie vyměřila pokuty za 62,5 tisíce korun. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného má jít o rtuť nebo arzen v lokalitě bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku.
6: Na daném území se nachází přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů, které právě obsahují tyto velmi nebezpečné chemické látky. V tento moment připravujeme na ze strany ministerstva životního prostředí ve spolupráci ministerstva obrany a ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit.
5: Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam se lidé nedostanou. Pro pěší a cyklisty se nic nezmění. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je 3 měsíce od narození stabilizovaný. Po první operaci se další komplikace neobjevily. Bratislavská dětská nemocnice potvrdila dřívější vyjádření rodiny, že připravuje rozdělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii. Zítra začíná volejbalové mistrovství Evropy. V české nominaci 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko a potrvá do 26. září.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Ve druhé polovině noci čekáme od západu přibývání mraku a k ránu se ojediněle přidají přehánky nebo dokonce i bouřky. Ranní teploty 20 až 16 stupňů. V Čechách z kraje dne zataženo, deštivo, výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku počítáme s deštěm až později na večer. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Postupně se rozfouká studený severní vítr.
7: Krásný večer, pár minut po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a je to tu. Další večer plný toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Tak si pěkně protáhněte, dámy a pánové, jdeme na to a bude to velký. Slyšíte, že nekecám? Bon Jovi, It's My Life, tak si to užijte.

The Tide is High, to jsou Blondie, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A jízda MHD může být někdy bolestivá, záleží na to, na tom, s kým jedete, že jo. No a takhle, už proběhlo spousta pokusů o kampani, abychom usměrnili lidi v tramvajích, takový ty základní věci, jo, jakože by bylo dobrý tam třeba nejíst, nahlas netelefonovat, nepouštět si nahlas hudbu a tak podobně. No a teď prosím vás, brněnská MHD, a to teda do Brna míří velká pochvala, přichází s novou kampaní. Venku je zatím první video a je to skvělý. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Podívali se na právě 4 zásadní problémy a položili si k tomu jednu zásadní otázku. Co kdyby se takhle choval každý? Jo. A je to právě telefonování, nahlas, hudba, nahlas, taky otravná konzumace jídla nebo převážení rozměrných předmětů. Spojili se k tomu s herci brněnského divadla Husa na provázku. Venku je to s tím telefonováním a já vám říkám, puste si to. Je to skvělý. Přidali k tomu nutnou dávku humoru, což je prostě u těchto věcí potřeba. A já bych jenom chtěla dodat, že u těch telefonátů nahlas to je strašně nefér, jo? Protože si to představte. Vy nechtěně posloucháte něčí rozhovor, protože vám ho křičí do ucha. No a on před tou pointou vystoupí. A vy pak nemáte kompletní příběh. Tak na to myslete. Až budete příště telefonovat v tramvaji nahlas nebo v autobuse, tak aspoň ostatním řekněte, jak to celý dopadne. Jo? Činasky a drobná paralela právě teď do uší.

0: U96 Night in Motion, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, ano, je úterý mimochodem. Nevím, jestli v tom jsem sama, ale dnešek měl trošku takový středeční vibe. Tak ne, prosím vás, ne, je teprve úterý. Zároveň je nejteplejší den tohoto týdne, doufám, že jste stihli aspoň trošku nasát ty sluneční paprsky. Já jo, i když nechtěně, pať jsem šla ráno běhat, byl to blbej nápad, mám spálený obličej, co se dá dělat, tak doufám, že vy jste ty poslední pořádný paprsky využili pořádně, protože zítra se má trošku ochladit. A já myslím, že po dnešku se na to možná i tak trochu těšíme. Na co se můžete těšit dál v našem playlistu, to jsou New Order, jejich True Faith a taky Cranberries a Animal Instinct, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
4: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární gala večer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
9: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
10: To Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
13: To Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
17: Zlepši si náladu.

New Order v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pokud ještě budete někam vyrážet autem, zkontrolujte si vždycky, že jste všichni. Už jsme tady mnohokrát měli pány, kteří zapomněli třeba manželku na benzínce, jo. Řekla bych, že tam to skoro ještě pochopím, že to nebylo až tak úplně omylem, jo. Dejme tomu, ale prosím vás, teď ve Španělsku se stala velmi nepříjemná věc. Jeden otec totiž u benzínky zapomněl svého syna a ještě ke všemu ujel krásných 140 kilometrů od té doby. Naštěstí samozřejmě obsluha čerpací stanice si chlapce všimla, zavolali policii, ty se ho ujali, vypátrali, což teda klobouk dolů, vypátrali otce. Museli samozřejmě vytipovat, kudy tak mohl jako jet, těch variant bylo mnoho. Naštěstí ho našli, zastavili, on se dost divil, kvůli čemu ho zastavili, pak si myslel, že syn spí vedle jeho druhého syna normálně na zadních sedadlech, že jo? No tak ne, tak se musel vrátit samozřejmě. Tak jenom prosím vás, vždycky, když pak budete takhle po nějaký pauzičce od někud vyrážet, tak normálně, jo, jak za dřívějších časů, pěkně se koukejte všichni spočítat. Jo, první, druhý, třetí, ideální varianta. A George Michael k tomu právě teď.

0: Zpěvačka Sandra dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer. Chvíli po 6:45, ano, úterní večer. Jako víkend se plíživě blíží, jo. Je to velmi pomalý, na tom se asi shodneme. Ale čeká nás příjemné počáško, jo, tak možná nějakou procházku, taky už víme, že houby rostou, že jo. Teď jestli zaprší a bude příjemně, tak budou růst ještě víc, tak zvažte, jestli se nevydat, třeba do lesa. Hlavně, ať se u toho dobře bavíte, stejně jako holky podle Cyndi Lauper. To si dáme už za chvíli a k tomu taky Urge Overkill.
1: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
2: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
3: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
4: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
6: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
5: Chod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
6: To nejlepší z regionu.
5: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá.

0: Rezervujte si svůj byt včas.
1: Rezidence Level 21.cz.
2: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní Ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Hezký večer, 7:02, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď ATC a společně Around the World. Tak jdem na to.

krásná věc. Mr. Big, To Be With You, s vámi v éteru Hit Rádia. Prosím vás, dneska velké výročí, je to totiž přesně 522 let, jo. Co byl ve Florenci odhalená proslulá Michelangelova socha Davida. Ano, je to ta socha statného chlapce, který má vidět, vy víte co? Je to nádherná socha, teda kdo jste viděl, že jo? Krásný, neuvěřitelný, pro mě je sochařství naprosto fascinující věc, to, co oni dokázali jako udělat, jo, takhle sošnými teda rozhodně nejsme. Krásná věc, já teda se přiznám, že mám sochu Davida na ledničce, konkrétně teda jenom kousek, kamarád mi přivezl z Florencie, je to konkrétně přesně ten kousek, kde je, no, tak řeknu to, no. Je to penis, že tam je prostě. Je tam teda i napsáno David, aby bylo jako jistý, že to je. Tak jenom kdybyste chtěli mít svého Davida na ledničce, třeba takhle zmenšeně, dá se. Dá se a to podstatný, to tam je. Troška kultury do vašich kuchyní. K tomu se právě teď přidává Enya. Tak jdem na to.

0: Simple Plan a Crazy. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Máme čtvrt na 8 a za chvilku se spolu podíváme na jednu velkou mastnou loupež. No, nechám, ať o tom můžete malinko přemýšlet. K tomu dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, prostě spolu cestujeme časem a myslím, že i dál se vám to bude líbit. Čekají nás Men at Work a jejich Down Under, no a k tomu se připojí třeba Mr. President, tak buďte s námi.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
8: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
9: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Men at Work. No a nevím, jestli jste viděli Bídníky, jo, ale tam prosím vás, Jean Valjean byl odsouzen na 5 let nucených prací za krádež jednoho bochníku chleba. A teď si představte lupiče, co ukradne 4 vepřové kolena. To není vtip, prosím vás, to se stalo na jihu Čech. A lupič si tam počíhal na automat na maso, jo. Vypáčel potom ty boxíky, no a už upaloval pryč, že jo. A oni ho nemají, protože tam nejsou kamery. Tak po něm teď samozřejmě pátrají, žádají i veřejnost o pomoc. Já teda cením jeho vkus, jo, páč, jestli si můžete vybrat, tak vepřový koleno, to je jasný, 4x úplně ideální. A jestli můžu policii poradit, tak je to ten s masnou pusou, vonící pokřenu a hořtici. I'm

0: Přeju vám krásný úterní večer, díky moc, že ho trávíte s námi a taky společně s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Mám tu pro vás nachystaný další pecky a jako fakt velký, jo. Bonnie Tyler, Outlandish a jejich Aisha. Taky tohle. Unique 2 a Break My Stride. Tak nikam nechoďte a buďte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti.
13: Já tam budu taky, tak čus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na dětiraje.cz.
15: Bude vejdán.
16: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zákupy.cz. Těšíme se na vás.
17: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after party a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
18: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
19: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
20: Konečně dobré
15: zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu. Hit Radio.
22: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, y'all. Yeah.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hezký večer, 8. hodina, je tu s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Eros Ramazzotti a Cosa della Vita. Jdem na to.

Vida Kostýno v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Prosím vás, máte doma někdo telku LG? Tak já jenom, že se u ní vyskytl takový zajímavý problém. Ono totiž moderní televizory jsou často úplným středobodem chytrých domácností, že jo? I takovým pomyslným středobodem toho bytu, domu. Protože jo, večer k té telce, teď ještě jak jsou to chytrý televize, tak prostě tam máme všechny ty Netflixy a podobně, hudbu si na tom pustíte, že jo? To je super. Akorát tady u těch televizí teď bezpečnostní výzkumníci zjistili poměrně závažné chyby, kvůli kterým mohli být uživatelé odposlouchávání. A pozor, to i když nebyly televizory zapnutý. Tak já samozřejmě nevím, co vy děláte a říkáte, když máte vyplou telku, jo? Ale osobně a velmi intenzivně doufám, že mají v LG smysl pro humor, protože to falešné zpívání, to jsem samozřejmě vůbec nemyslela vážně. Vy si teď klidně zaspívejte, tohle jsou R.E.M.

Live to Tell, Madonna s námi na Hit Radio. Hezký večer přeju. Taky přeju krásný úterý, ano, 8:45, doufám, že jste všichni v poho, že vám zvlášť tady ty songy i tu náladu dostatečně zlepšují, protože to je vlastně jejich primární účel. Jo, budeme v tom samozřejmě pokračovat, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku totiž třeba tohle. Všechny tyhle reggae věci, to je prostě instantní zlepšovač nálady. Inner Circle už za chvilku. A k tomu třeba Bengals.

0: recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
3: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
4: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
5: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.

Girls a Manic Monday, posloucháte Hit Radio. No, prosím vás, my jsme před chvílí řešili televize, co nás odposlouchávají. A teď je tady další technologická novinka. To se vám možná bude líbit. Já jsem z toho trochu zmatená zatím upřímně. Ale máte kočku? Tak jestli máte kočku, tak předpokládám, že kočkoly, takovýhle věci, jo, záchůdek, to je jasný. Pak asi nějaký strom, škrabadlo, něco takového. Teď ji můžete prosím pěkně taky sehnat speciální krabičku. Jo, je to taková krabice, vypadá to jak přenosná bedna, k veterináři, že jo, třeba. Akorát je tam takový kulatý otvor a ta kočka vleze do toho domečku, protáhne se a vyjde ven. Úplně obyčejný úkryt to vypadá. Není. Uvnitř se totiž skrývá takový systém kartáčů, který při průchodu zachytávají uvolněnou srst a více méně. Je to takový princip, jako když ta krabice vaší kočku vlastně olízne. Jo. Jo, v podstatě to je ten princip. Jako asi super na ty chlupy, zároveň pojďme si říct, že to je trochu divný, že jo? Jo, radši si pořiďte druhou kočku a oni se volíznou navzájem. Platí teď už Blur a Girl and Boys.

0: Toutou a Afrika, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se 9. hodina a to znamená, že spolu se pro dnešek loučíme. Slyšíme se zase zítra opět přesně v 6, spolu procestujeme čas i různá místa a hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba tohle. Geniální Phil Collins, taky Avril Lavigne nebo Konos. Už za chvilku, tak se mějte krásně a ahoj.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku.
2: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
3: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Bydlení. Téma, u kterého se dneska dokáže pohádat skoro každý. Majitel s nájemníkem, developer se starostou a internet úplně se všemi. A pak do toho stačí přidat jedno slovo. Brusel. Protože podle části internetu Evropská unie rozhoduje o tom, kolik bude stát váš byt. Jestli ho smíte pronajímat a jestli ho musíte zateplit od sklepa po komín. Jenže realita je trochu méně dramatická. Třeba ceny bytů a nájmů EU neurčuje. O tom, kolik stojí 2 plus 1 v Olomouci nebo garzonka v Praze, se opravdu nerozhoduje někde v bruselské kanceláři. Ceny ovlivňuje hlavně nabídka, poptávka, výstavba, úroky nebo to, jak rychle se povolují nové domy. Další populární strašák, EU prý zakáže prodávat nebo pronajímat staré domy. Ne. Evropa sice tlačí na úspornější budovy a renovace, ale neexistuje jednoduché pravidlo typu starý dům rovná se zákaz. Podobně je to se zateplováním. Neznamená to, že vám zítra zazvoní u dveří člověk z Bruselu s rolí polystyrenu pod paží. Cílem je hlavně snížit spotřebu energie a provozní náklady. A pak samozřejmě Airbnb, oblíbený padouch celé bytové krize. Krátkodobé pronájmy můžou v turistických městech situaci zhoršovat, ale rozhodně nejsou jediný problém. Máme pomalou výstavbu, drahé pozemky, vysoké stavební náklady a dlouhé povolování. Takže až vám příště někdo řekne, že za drahé bydlení může výhradně Brusel, Airbnb nebo developer, pravda bude jako vždycky mnohem komplikovanější.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
2: Hit Radio.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

ztratil jsem dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
2: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Radio Kontakt.
1: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Chod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Hit Radio.
6: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.